0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Pomož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlna.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě jako sranda. Ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. Jo. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata, jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valérie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat. Jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte, tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže máme ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nynějším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, ono by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, a hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vodema a Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu. Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem ji napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbějí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jim po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel sérii filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla shoda jmen. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbuntes je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš. Piješ, já, ale vodou režim. Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění slaboučké tedy. Ale co se dá dělat? No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, o toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no. Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriáru. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že já... v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A Rudilinka no, potom vždy, byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš můlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Ne, já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože, feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: Bartoška vůbec magnetismus. Se nezúčastnil. Já jsem byl 8. ale já se utěšil myšlenkou, že zvězový nad 50 jsou první.
3: A jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří,
2: no
3: to ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to, v časopisu, to odpovídá tomu časopisu.
4: V časopisu. Je to v pořádku. On je to švédský časopis, možná je to švédský...
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo? Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi ano. jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snákat. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já. Tam
0: a měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní Humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežaca, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No já to vím už, no. A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No.
9: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co budem hrát?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak?
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo? Jablův,
8: Paganini tady mám taky. Jablův trilek.
9: Hm? Já jsem jednou hrál,
8: no?
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
8: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jaký?
8: Petrov.
9: Petrov. Mhm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, ne, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na něj. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. Mm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře,
3: děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Dobrý, máte to blíž než do Mariánských lázní.
5: Mějte
1: se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak, prosím, tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, koho?
8: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka tohle. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
7: A kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
8: Tím byste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Ty 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohl bych do toho nahlédnout?
7: No můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak, my jsme se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: hrajte. Já to neznám, jak to můžu hrát? Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kde pak bych k tomu přišel?
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No, jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak to pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevil zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. Alois. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi ho někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to je jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako, když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano.
2: A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je ano. Pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná...

0: Hradiště 24. Nic, mám volno. 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krátké. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
2: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Bezpečnostní sbory se dohodly s vládou na navýšení platů. Plzeňská Techmania nabídne výcvik první pomoci ve virtuální realitě. Horní mříže na Plzeňsku staví

0: studenti a učni oboru kamnářství chlebovou pec. Bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Základní tarif se jim zvýší o 2400 korun. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z ANO.
1: Dalších 500 korun půjde třeba na přesčasy nebo pohotovosti, dodal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
2: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, to je to maximum možného.
1: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů, její předseda Aleš Lehký ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
3: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
1: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Rada Plzeňského kraje schválila dotaci ve výši 450 tisíc korun pro plzeňskou Techmanii na projekt VR Point Techmania. Nové zařízení, které využívá virtuální realitu, umožní návštěvníkům trénovat poskytování první pomoci. Jak informovala mluvčí kraje Eva Mertlová, součástí projektu bude základní sada scénářů a 2 rozšiřující balíčky, interní stavy a traumata. Virtuální výcvik nabídne realistické modelové situace, ve kterých si účastníci naučí postupy využitelné v krizových momentech. Zařízení bude sloužit návštěvníkům Techmanie, školám i dalším organizacím z celého Plzeňského kraje. Dočasná pec na chleba vyroste v areálu středního odborného učiliště stavebního v Horním Bříze na severním Plzeňsku. Pod vedením zkušených kamnářů je tam staví učni společně s dalšími řemeslníky. Práci s hlínou a kachlemi si v týdnu vyzkouší také místní děti. Pokračuje organizátor akce Ondřej Brichta.
4: Cílem celé akce je připomenutí, že kamnářské řemeslo představuje obor, který má i v dnešní době budoucnost. Proto jsme ve spolupráci se školkami a školami připravili zajímavý program i pro děti, které se hravou a poučnou formou seznámí s kamnařinou. Jako ukázku řemesla jsme zvolili stavbu pece, protože spojuje tradiční kamnařinu.
0: Tento pátek pec v Horním Bříze poprvé roztopí a upečou v ní první chleba. Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dříve rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné. Tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Sport. Fotbalisté Slavie večer v 18 hodin a 45 minut nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je navíc nováčkem prestižní soutěže. Pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
5: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, ráno čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které dopoledne postupně rozpustí. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách 10 až 13. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře na Tachovsku v ulici Husova pozor na stavební práce. Až do zítřka počítejte s dopravním omezením a jeďte tam opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Před 5 hodinami a 5 minutami na dveře zaťukal 13. říjen roku 2026. Přejeme vám příjemné úterní ráno. Jak vypadá Rusko očima člověka, který v něm prožil celý život a pak z něj odešel? Režisér Andrej Zvjagincev na to hledá odpověď ve svém filmu Minotaur, který Francie posílá do Oscarového klání. Snímek uvádí i česká kina a více vám řekneme za chvilku.
6: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Proč opadává listí ze stromů?
1: Protože fouká.
2: Protože už je moc zralé.
3: Protože ten strom nějak usychá.
4: Že ty listy už postupně usychají a už se tam neudrží a spadnou.
5: No, že ten strom už mu to nebaví a tak drží ty listy.
6: Že ty listy třeba uschnou, potom zafouká vítr a oni spadnou.
7: Ten strom jakoby chce, aby měl jako ty normální listy, že ty starý, ty už jakoby nemůžou moc produkovat hodně toho kyslíku. Ta potřebuje ten strom ty nový.
8: Jako, aby nezmrzly.
9: Že jako, že ty listy jsou už hodně starý.
10: Že ty listy uschnou, potom potřebuje ten strom ty nový a to a vítr mu je pomůže schodit a on potom bude mít ty nový.
11: Že třeba je nějaká vichřice a ono ty listy povolí, tak potom padají.
12: Že už není moc sluníčka.
13: Protože z té zimy ten strom umírá.
14: Aby bylo co spalovat v zimě.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, hezké ráno vám přejeme v 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno, ráno čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které dopoledne postupně rozpustí. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat, později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 13 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5:23 z Ruska odešel, ale na tamní poměry nezapomněl. Režisér Andrej Zvjagincev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a dilemata, která jeho obyvatelé řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden do českých kin.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
2: Film o semejnej dramě.
3: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
4: Čemu já to должен это решать?
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
2: Já prožil v Rusii tolik mnoho.
3: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
4: A čeho ty chceš?
5: Žít.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: je 17:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Státní volební komise schválila výsledky letošních komunálních voleb, které se podle ní obešly bez větších komplikací. Některá uskupení ale chtějí výsledky napadnout u soudu. Patří mezi ně karvinská SPD, které ke vstupu do zastupitelstva chyběly dva hlasy a podle jejího lídra mohly mít volební komise problémy se sčítáním. Přezkoumání výsledků zvažují také Kladeňáci, kteří upozorňují na výrazně nižší počet hlasů v jednom z okrsků. Z krajských měst už jsou domluvené koalice, například v Plzni a v Karlových Varech. Plzeňský kraj podpoří částkou 500 tisíc korun vznik a vybavení nové ordinace dětského lékaře ve Spáleném Poříčí. Poskytnutí dotace schválila Rada Plzeňského kraje. Nové pracoviště vznikne v prostorách zdravotního střediska ve Spáleném Poříčí. Rozsáhlá havarijní oprava vodovodu čeká Malostranskou ulici v Plzni. Kvůli opakovaným poruchám u Škoda parku tam musí pracovníci vodárny Plzeň vyměnit více než 200 metrů potrubí za téměř 12 milionů korun. Práce začnou v polovině října a potrvají do listopadu. Domažlické městské lesy dokončují v těchto dnech terénní úpravy v okolí Čerchova. Jedná se o přípravu na zimní lyžařskou sezonu. Strojovou úpravu více než 60 kilometrů běžeckých stop v okolí Čerchova a Capartic zajišťuje správa sportovních zařízení města Domažlice ve spolupráci se svazkem obcí Domažlicko. Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. Je to pro něj celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně. Fotbalisté Slavie Praha se v Baku připravují na druhý zápas v sezóně Ligy mistrů. Dnes v 18 hodin a 45 minut se utkají se Sabahem. A dnešní počasí bude jasno až polojasno. Ráno čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Dopoledne se postupně rozpustí a později odpoledne začne oblačnosti přibývat. Večer čekejte místy občasný déšť. Nejvyšší teploty do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/195 na trase Poběžovice Hostoun se opravují vozovky, platí dopravní omezení, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Setkali jste se někdy s pojmem kohoutí kříž? V seriálu Příběhy nejen šumavské vám už za chvilku řekneme, o co se jedná. Na hodinách 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Víte, že Kozelka je stolová hora nacházející se severně od Nečtin na severním Plzeňsku? Je tu spousta skalních věží a pyramid, proto se jedná o největší horolezeckou lokalitu v Plzeňském kraji. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné úterní ráno, máme 5 hodin a 40 minut. Krucifix, tedy umělecké spodobení ukřižovaného Ježíše Krista, zná určitě každý, setkáváme se s ním často. Na Šumavě na pár místech je ale možné najít úplně jiné zobrazení Kristova umučení. V obcích Úbyslav, Nicov a v Kašperských horách najdete takzvané kohoutí kříže. O co se přesně jedná a kde se kohoutí kříže na Šumavě vzali, to vysvětlí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Nejen šumavské.
2: Kohoutí kříž symbolizuje to samé jako klasický kříž s umučeným Kristem, ale tak, jak je klasický krucifix, řekněme, strohý, tak kohoutí kříž je naopak velmi bohatý na artefakty, které představují nástroje Kristova umučení.
3: Velmi dobře to shrnuje část textu, která je součástí kohoutího kříže v obci Úbyslav. Kohoutí kříž, starobylý lidový rozčepířený kříž starobavorského původu, je ověšen nástroji znázorňujícími Kristovo umučení.
2: Díky bohatosti kříže působí jako výpravný artefakt, který kolem jdoucím odvypráví příběh umučeného Krista. Je to vlastně taková učebnice. Ústředním prvkem zůstává samotný kříž s korpusem Ježíše Krista. Ale kříž má více než jedno břevno a na vrcholku pak sedí kohout.
3: Ten připomíná zapření Petrovo a tento symbol dává název celému kříži. Dále je kříž doplněn hodinami, které ukazují třetí hodinu, čas Kristovy smrti. Na břevnech jsou umístěny nástroje, které jsou spjaty s umučením Krista. A tak na kříži najdete hřeby, kladiva, kleště, meče, halapartnu, žebřík, kalichy, kopí, pochodně, lopatu, trnovou korunu, houbu, ruce nebo měšec.
2: Kohoutí kříže najdeme na Šumavě pouze tři. Jeden z nich v obci Úbyslav zhotovený v roce 1890 z kovaného železa a stříhaného plechu. Na kamenném podstavci se přitom dočteme, že z Bavor jej v 19. století přivezl zdejší rolník a povozník František Štoural. Svým nákladem jej nechal opravit a postavit u rozcestí uprostřed osady v blízkosti mostu přes Dílecký potok.
3: Další kohoutí kříž stál nad obcí Nicov. Byl ze dřeva a to až do roku 1890, kdy ho nahradil nový, podobně jako v Úbyslavi, stepaného železa a plechu. Vydržel tu až do 60. let minulého století, kdy ho poškodili vandalové. Dnešní kříž na okraji lesa severovýchodně od Nicova je kopií vyrobenou v roce 2005.
2: Poškozený originál se naštěstí nestratil. Krátce po útoku vandalů byl přenesen do muzea a následně zrekonstruován. Dnes si ho můžete podrobně prohlédnout u kostela svaté Markéty v Kašperských horách.
3: Kohoutí kříže na Šumavě mají svůj předobraz v Bavorsku, kde byl tento typ v 18. a 19. století běžný. Celosvětově se kohoutí kříže vyskytují ještě v Itálii, Francii, Maďarsku a nebo v Peru.
1: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Než vás ještě do 6. hodiny pozveme na kulturní akce v regionu, pojďme se podívat na to, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, ráno čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se dopoledne postupně rozpustí, později odpoledne začne oblačnosti přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 13 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná. Máme 5 hodin a skoro 47 minut.
1: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: 9 hodin a 50 minut vám přinášíme 7 pozvánek za kulturou.
1: Tipy pro volný čas.
0: Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni zve do naší rozhlasové budovy. Uskuteční se zde hudební dílna, ve které si zájemci zaspívají lidové písně věnované podzimu a podzimním svátkům. Akce začíná ve 14 hodin a rezervace je nutná. V plzeňském divadle Dialog začne v 19 hodin představení Tchýně na zabití. Městské kulturní středisko v Domažlicích uvede divadelní inscenaci Na křestním jméně záleží. Od 19 hodin diváci uvidí Antonii Talackovou a Igora Bareše. Kino Nekino v Plané u Mariánských lázní zve od 19 hodin na projekci českého filmu Šipkaři. Divadlo Jekátela v Plzni uvede na své malé scéně muzikál Obejmout vlny. Hrát se začne v 19 hodin. Plzeňský festival Můj život s, který je letos na téma tělo, nabídne besedu s lékařkou Pavlou Koželuhovou, která přiblíží netradiční pohled na tělo a možnosti jeho léčby. Beseda se koná v 19 hodin v Angel Music Baru. No a M-klub knihovny města Plzně láká na veselou hudební pohádku s chytlavými písničkami. Představení Sůl nad zlato začne v 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
3: Přemoženská uzenina.
2: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemošenská uzenina CZ.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Západočeská univerzita chce získat nové studenty při výjezdech do 14 středních škol. Medaile pro olympiádu dětí a mládeže v Plzeňském kraji vyrábí kováři z oselců. Po druhé se sešla Národní koalice pro boj se suchem. Čekejte jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpán Gazíková. Západočeská univerzita vysílá své studenty mezi středoškoláky. Chce získat nové studenty. Postupně navštíví několik gymnázií, hlavně v Plzeňském a Karlovarském kraji. Právě dnes je čeká Mikulášské gymnázium v Plzni, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Naši studenti představují ZČU svým vrstevníkům vlastníma očima. Sdílejí svoje zkušenosti, praktické tipy pro přijímačky i studium na všech 9 fakultách. Mluvit budou také

0: o univerzitním sportu, možnostech výjezdu do zahraničí a o studentském životě v Plzni. Do konce roku nás čeká 14 zastávek v plzeňském i karlovarském kraji. Po Plzni budou následovat třeba Cheb, Stříbro nebo Blovice.
1: Plzeňské hejtmanství představilo medaile pro lednovou zimní olympiádu dětí a mládeže. Jsou z nerezové oceli a hlavní část má podobu plzeňského kraje. Tvar a výsledná podoba je dílem studentů kovářů ze střední školy v Oselcích, říká její ředitel Zdeněk Tauchen.
2: Vzniklo 20 návrhů a ty návrhy se přebírali, vybírali s plzeňským krajem nebo se zřizovatelem, až se vybrala ta finální podoba té medaile. Byla na návrh našich dětí, které od návrhu až po zpracování v podstatě se na tom podíleli. Zhruba, já nevím, řeknu 80%.
1: Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav také vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
3: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
4: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme duben až pololetí, udržovali v tomto stavu.
3: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
5: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
3: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: Koaliční strany se stále nedohodly na finální podobě novely školského zákona. Spor se týká hlavně inkluze, kterou chtějí motoristé zásadně změnit a například zavést speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga z ANO ale tvrdí, že jeho návrh už obsahuje koaliční kompromisy a pro další změny nevidí prostor. Koaliční rada proto bude o novele jednat ještě jednou. Novelu podporují třeba i opoziční Piráti a ODS.
6: Sport.
1: Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Do konce roku s jistotou přeskočí vedoucího Itala Jannika Sinnera, který zbytek sezony vynechá kvůli zranění. Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji Masters v Šanghaji ve třetím kole. Lehečka podlehl 1-2 na sety Španělu Chodarovi a Svrčina ve dvou sadách prohrál s Rusem Medveděvem. V osmifinále se tak představí z Čechů jen Jakub Menšík, dnes se utká s Francouzem Žeou.
6: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, ráno čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se dopoledne postupně rozpustí. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách 10 až 13. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 26 u Plzně blízko odbočky na Věprnice pozor na odstavené nákladní auto, překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemné úterní ráno vám přejeme. Za chvilku se ohlédneme za víkendovou výhrou extraligových obhájců titulu házenkářů plzeňského talentu nad Zubřím. Teď vám hrajeme Václava Neckáře a za pár minut se dozvíte, která hvězda světové pop music právě dneska slaví 85. Do dnešního kalendária i tuto informaci zařadí Petr Jungmann. Hezký poslech.
6: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Sezóna intenzivního šíření respiračních infekcí právě nastává. Její zdravotní dopady můžeme významně snížit očkováním. Budeme se o tom povídat dneska s doktorkou Jitkou Průchovou z krajské hygienické stanice v Plzni. Tak poslouchejte po 10. hodině.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
0: Jasno, ojedinilé mlhy, teploty kolem nuly, takovou zprávu o dnešním ránu v regionu vydali plzeňští meteorologové. Jak vypadá jejich prognóza na celý den, to vám povíme za chviličku. Na hodinách 6 hodin 13 minut. Hezké ráno.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: po studeném ránu nás v Plzeňském kraji čeká převážně slunečný den. Pojďte si poslechnout podrobnosti.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, teď ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, které se během dopoledne postupně rozpustí. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu přibývat a postupně se lokálně přidá občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 13 stupňů Celsia. Proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky. V pátek 23. října od 18 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 21 minut. Házenkáři Plzně porazili v extralize po dramatickém průběhu zubří poměrem 30-27 a s jednobodovou ztrátou na vedoucí Karvinou drží druhou příčku v tabulce. Trenéra talentu Petra Štochla po utkání pozval k mikrofonu reportér Vladislav Janouškovec.
1: Plzeňští házenkáři zvládli zápas se zubřím, kde po velkou část prohrávali i o 3-4 branky. Tak těší to o to víc, že jste se dokázali z toho nepříznivého stavu dostat ke 2 bodům?
2: Je to těší vždycky, my jsme museli řešit v závěru týdne pár zraněných hráčů, k tomu se nám během hry zranili další dva, takže jsme to museli reagovat a myslím si, že nějakým způsobem i byla ta hra i díky tomuhle rozhárená v první půli, byť ne, díky tomuhle se to sádě, tam jsme i v prvním poločase a vlastně v začátku druhého jsme spoustu nedali, že Dufino chytal výborně a byť jsme to věděli, že to je skvělý golman, tak samozřejmě by svou kvalitu potvrdil a nás to stálo potom, to, že jsme museli ten zápas otáčet vlastně až v závěrečných 10 minutách.
1: Jste zmínil golmana zubří Duvka, ale skvěle se dnes prezentoval také váš brankář Andrej Petkovský. Zatím jeho nejlepší vystoupení v plzeňském dresu.
2: Andrej, ta výkonnost jeho je vzestupná, samozřejmě se musí brankář žít s obranou, ono to chviličku trvá. Máme trošku jinou obranu, než jako byl zvyklý, takže z toho pohledu se musí trošičku rozkoukat, ale ty výkony stoupají a myslím si, že zejména bosenského domácí proti Veselí a dneska zubří, že byli velmi dobrý, takže to je samozřejmě velmi pozitivní.
1: Ten zápas se otáčel v poslední 10minutovce. Tam asi se povedl žolík Jaromír Boves, který přišel a dal 3 velmi důležité góly.
2: Tak já počítám s tím, že spousta těch zápasů nebo více zápasů bude více vyrovnaných, než jsme třeba byli zvyklí v minulých sezónách. Zkrátka ten tým prochází nějakou obměnou a my de facto v každém zápase představíme jedno nebo dva hráče z dorostu, což je vlastně i záměr, aby jsme na podzim se je ohráli a věděli jsme, co od koho můžeme čekat. Jara Boves, my jsme samozřejmě počítali i s tou vysunutou obranou zubří a Jara Boves, stejně tak jako Matěj Sedláček, jsou velmi hbitý, rychlí a šikovní hráči, takže jsme věděli, že je pravděpodobně v tom zápase využijeme. I jsme věděli, když odešel Tomáš Najdl, že nějakou část toho zápasu tam hraje Milan Škařil a hlavně tady ty naše fouzovka triskomiši, ať už to je Kubor Jara Boves nebo Matěj Sedláček, takže s tím jsme víceméně počítali.
1: Nejvíc vás trápí teď pozice pivota, kde zkoušíte různé varianty a hledáte toho ideálního pivota teď při absenci Jiřího Dokoupila?
2: Tak při absenci Jiřího Dokoupila máme jednoho stálého pivota, že jo, to je Ondra Šíma, který se nám ale velmi brzo zranil, takže jsme pak alternovali, ale zase je fakt, že ty hráči, kteří tam nastoupili z A týmu, jakoby se základního kádru, ať už to je Leo Kaplan nebo i Milan Škvařil, se na tom pivotu už objevovali v minulých sezónách, nebo Milan Škvařil v minulých sezóně a tu pozici znají, takže pro ně takový překvapko nebylo. Toto jsme vyzkoušeli dalšího pivota z dorostu, hrál Lukáš Sikora a dneska hrál Adam Štochl, takže máme varianty, s kterými prostě se snažíme pracovat, aby jsme věděli, jak budoucnu.
0: S trenérem plzeňských házenkářů Petrem Štochlem si povídal reportér Vladislav Janouškovec. Další zápas čeká hráče talentu v sobotu na palubovce Brna. Štěpánka Zíková a zprávy za 6 minut.
3: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj straží od 1. ledna jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Ceny v krajském městě ani cena ročního předplatného u vnějších zón se nemění. Kraj stražuje poprvé od roku 2020. Pacientům s bolestmi a otoky kloubu, ranní stuhlostí nebo dalšími potížemi souvisejícími s revmatickými onemocemi pomáhá nově revmatologická ambulance. Otevřela ji nemocnice ve Stodu na Plzeňsku. Nabízí krátké čekací lhuty na vstupní vyšetření, diagnostiku, léčbu i dlouhodobou péči. Na zahradě středního odborného učiliště stavebního v Horním Bříze na Plzeňsku začali studenti a učni oboru kamnářství stavět středně velkou chlebovou pec. Dohlíží na ně kamnáři a další řemeslníci. V pátek, kdy pec upeče první chleba, ji předvedou veřejnosti a žákům mateřských a základních škol. Cílem je podpořit zájem o řemesla. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Resort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnil později, než původně plánoval. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou mohou počítat. Ministerstvo slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. České fotbalistky nastoupí k odvetě semifinále v baráži o mistrovství světa. Ve Skotsku se začne hrát ve 20 hodin a 15 minut. Z úvodního domácího zápasu mají reprezentantky dvoubrankovou ztrátu. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost, dopoledne se rozpustí. Později odpoledne opět přibývání oblačnosti a místy občasný déšť. Nejvyšší teploty do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/230 u přestavlk na jižním Plzeňsku se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň. Rád.

že v budově bývalého hraničního přechodu Rozvadov je muzeum železné opony. V současné době je tu vystaveno přibližně 800 exponátů, včetně telefonu prezidenta Husáka, kterým se spojoval s Moskvou. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Jestli na dnešek chystáte snídaně v trávě, rozhodně se pořádně oblékněte. 6 hodin 39 minut aktuální čas. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Tramvajová doprava v Plzni funguje od roku 1899. Po desetiletích plánování se nové trati dočkají obyvatelé sídliště Vinice. Projekt za víc než miliardu korun přinese linku číslo 3, zrychlení cesty do centra a zelenější veřejný prostor. Město navíc upravilo plány konečné zastávky, čímž ušetří peníze i čas. Podrobnosti ještě do 7. hodiny připojí náš regionální stopař Jiří Trnka. Za chvilku taky předpověď počasí na dnešní den.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Hezké ráno, 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji dneska bude jasno až polojasno, teď ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, během dopoledne se postupně rozpustí. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu přibývat a postupně se lokálně přidá občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16 stupně Celsia, na horách by mělo být do 13 stupňů. No a k tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Do hlavy jsme vám nasadili brouky z Májové louky, 6 hodin 47 minut.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Historie plzeňské kolejové dopravy sahá do konce 19. století, kdy se uvažovalo například i o stavbě nákladní tramvajové trati z Plzně do kamenolomů ve Štěnovicích. Rozvoj sítě městské hromadné dopravy pokračuje i v současnosti. Tramvajové trati se nově dočká sídliště Vinice a lokalita Silván, kde žije přes 7,5 tisíce obyvatel. Co přesně nová trať přinese, v jaké fázi se projekt nachází a proč město změnilo řešení konečné zastávky, to nám právě teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Zdravím tě, hezké ráno.
2: Dobré ráno, Vladimíre z Vinic. Pro obyvatele sídliště jde o zásadní dopravní projekt, na který lokalita čeká už od 80. let minulého století. Tramvajová síť v Plzni se přitom rozvíjí už od června 1899, kdy vyjeli první vozy Křižíkovy elektrické dráhy. Nová, zhruba kilometr a půl dlouhá trať odbočí hned za zastávkou Zoologická zahrada a povede ve středním dělícím pásu ulice Na Chmel. Zajišťovat bude i nová linka číslo 3, která v ranních špičkách zrychlí cestu do centra až o 7 minut a nabídne přímé kapacitní spojení bez nutnosti přestupování, Vladimíre.
0: No a Jirko, už mě zajímá, v jakém stavu ten projekt v současné době je a kdyby se lidé mohli poprvé svést?
2: Aktuální věci město zažádalo o evropskou dotaci z programu Doprava. Celkové náklady by měly být lehce nad 1 miliardu. Pokud vše půjde podle plánu, samotná stavba začne v roce 2027 a dokončena bude do 2 let, tedy v roce 2029. Trať navíc neposlouží jen stávajícím obyvatelům, ale připraví dopravní obsluhu i pro rozvojové území Vinice Sever, kde má v budoucnu vzniknout bydlení pro dalších 4,5 tisíce lidí.
0: Když už jsi se zmínil o tom městě, to oznámilo změnu v řešení konečné zastávky. V čem ta změna spočívá a co přinese?
2: Je to pravda, původní projekt počítal s dočasným ukončením trati Úvratí, a to ve Znojemské ulici. To by vyžadovalo hluboký 3-metrový zářez do ulice, který 30-metrový zářez, pardon, do ulice, který byl tvořen bariérou pro pěší a zároveň nutnost nasadit výhradně oboustranné tramvaje. Radnice se proto rozhodla, že tuto mezietapu vynechá a postaví rovnou trvalovou tramvajovou smyčku, a to v Mikulovské ulici. Tohle řešení ušetří finanční prostředky za demolici dočasné Úvratě, zajištění technického vedení trati a umožní jakékoliv tramvaje na tomto provozu.
0: No a než se rozloučíme, možná ještě jedna věc, jak se ta stavba trati promění a jak promění samotnou ulici Na Chmelnicích z hlediska vzhledu a životního prostředí?
2: Tak mimo křižovatky bude kolejový pás zatravněný a lemovaný stromořadím. Chod se oddělí od silnice zelené pásy a podél ulice přibudou podélná i šikmá parkovací stání. Celkem plánuje město v rámci stavby vysadit víc než 300 nových listnatých stromů a přes 30 keřů. Takže nová trať přinese sklidnění a úpravu celého veřejného prostoru tady právě v ulici.
0: A náš regionální stopař pochopitelně pevně doufá, že mezi těmi keři bude i Trnka. Tolik Jiří Trnka, děkuji, naslyšenou.
2: A je tady pěkná zima, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Výsledky víkendových voleb jsou platné, schválila je státní volební komise. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes vzrostou. V Itálii začíná pravidelné vojenské cvičení NATO. Bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Státní volební komise schválila výsledky letošních komunálních voleb, které se podle ní obešly bez větších komplikací. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, v Liberci a v Karlových Varech. Horažďovice na Klatovsku povede i dál starosta Michael Forman. V čele města stojí od roku 2014. Jeho sdružení nezávislých kandidátů ve volbách získalo 11 mandátů v 17 členem zastupitelstvu. Díky nadpoloviční většině nemusí hledat koaličního partnera. Priority pro nadcházející volební období jsou podle Michála Formana následující.
6: Chceme dotáhnout do konce domov pro seniory s firmou Penta. Určitě nás čeká výstavba nové úpravny vody, protože to je nutnost. No a budeme pokračovat v revitalizacích sídlišť a bytových domů a v kanalizacích a vodovodech v našich přidružených obcích. Je to hodně těch plánů, tak uvidíme, co se nám všechno podaří. No.
5: Rozsáhlá havarijní oprava vodovodu čeká Malostranskou ulici v Plzni. Kvůli opakovaným poruchám u Škoda parku tam musí pracovníci

0: si vodárny Plzeň vyměnit více než 200 metrů potrubí za téměř 12 milionů korun. Pokračuje mluvčí plzeňské vodárny Alena Výborná.
1: Nejde o běžnou plánovanou obnovu, ale o operativní reakci na opakované poruchy. Stávající potrubí už z dlouhodobého hlediska není spolehlivé, proto jsme se rozhodli problém vyřešit jednorázově a ve větším rozsahu. Chceme především předejít dalším haváriím a zajistit stabilní dodávky pitné vody. Opravu budeme koordinovat s provozem areálu Škoda Parku.
0: Práce začnou v polovině října a potrvají do listopadu. Nejvyšší povolené ceny paliv dnes vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti včerejšku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než včera. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. V Itálii startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
2: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V Azerbajdžánu nastoupí večer v 18 hodin a 45 minut proti Sabahu Baku. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
3: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ráno čekejte ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, dopoledne se postupně rozpustí. Později odpoledne začne oblačnosti od západu přibývat a postupně se lokálně přidá občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách 10 až 13. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně v ulici Folmavská u kruhového objezdu bouralo nákladní auto s osobním. Je tam silný provoz, nehoda překáží na vozovce. Jeďte tam opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemné úterní ráno, lednová zimní olympiáda dětí a mládeže v Plzeňském kraji už má své logo, maskota vlka a nově i medaile. Vyrábí je studenti kováři ze střední školy v Oselcích.
8: Medaile má tvar Plzeňského kraje, v podstatě byla na návrh našich dětí, které od návrhu až po zpracování v podstatě se na tom podíleli zhruba, já nevím, řeknu 80%.
7: Kolik medailí bude potřeba vyrobit, to povíme za chvilku. No a děti v rubrice Ahoj rádio, ty by si leckdy zasloužili medaily za odpovědi na naše všetečné otázky. Další z nich zazní za chviličku. Dneska je 13. října na hodinách 6 minut po 7.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Za chviličku budou děti v rubrice Ahoj rádio odpovídat na otázku, co by měl umět správný herec. Veronika ne však z hecu políbila 105 herců. Místo pusy už má gumu, zvlhčuje jí flaškou rumu. A to všechno kvůli roli. Se sousedy scénář smolí, Jezninová Julie s textem sotva v půli je. Teď se hledá Romeo, co hlavu jak pomelo rozhodně mít nemusí. V konkurzu jde o pusy, nejsou třeba velké mozky. Stačí jenom líbat božsky. Malá lhota to je díra, troufli si však na Shakespeare.

0: Co by měl umět správný herec?
1: Mluvit.
2: Hodně otevírat pusu.
3: Nespléct se třeba.
4: Ve hraní.
5: Neměl by křičet na diváky.
6: Měl by nepanikařit, že tam je hodně lidí.
7: Měl by si pamatovat text.
8: Zapamatovat si, co se má na nějaký jakoby zkoušky převlíkat.
9: Jak se tam má pohybovat.
10: Musí mít zkušenosti, aby to uměl.
11: Aby to taky nepokazil.
12: Měl by umět lidi pobavit.
13: Umět tancovat nebo dělat jako scénky.
14: Měl by umět zpívat trošku.
15: Nedělat chyby.
16: Neměl by to dělat blbiny.
17: Třeba aby měl hrát mrtvolo, aby to tak vypadalo.

0: 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A u telefonu je meteorolog Ivo Bohman. Tak jak vypadá dnešní ráno v regionu? Dobrý den.
2: Dobré ráno, poněkud nám přimrzlo, teploty se pohybují mezi -2 a +1 stupněm Celsia. Sem tam je k vidění mlha a obloha ta je většinou jasná, pokud je na ní přes mlhu vůbec vidět.
0: Poprosím o pár teplých slov o tom, co nás čeká přes den.
2: Jasná až polojasná obloha, zpočátku ještě rozpouštějící se mlhy, případně i nízká oblačnost, to je zatím k vidění moc není, takže to všechno se dopoledne rozpustí, chvilku bude jasno až polojasno, no a potom odpoledne a večer oblačnosti od západu přibude, v závěru dne nebo během večera se postupně přidá občasný déšť, ale pouze lokálně. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách maximálně ke 12. Vítr dnes jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A slibte nám, že se do příští hodiny vy nerozpustíte.
2: Já se polepším.
0: Těšíme se, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dokola.
1: 7 hodin 21 minut, už jen několik měsíců zbývá do začátku zimní olympiády dětí a mládeže v Plzeňském kraji. Jejím centrem bude příští rok v lednu Železná Ruda. Ti nejlepší z 1500 sportovců si na krk pověsí trochu netradiční medaile. Jsou z nerezu, vyrábí je kovářští studenti z Oselců a právě v tomto týdnu je ukázali na plzeňském hejtmanství.
2: Ředitel střední a základní školy v Oselcích Zdeněk Tauchen otevřel dřevěnou krabičku. Vnitř je nová medaile pro olympiádu dětí a mládeže. Ona má tvar Plzeňského kraje, to je ten střed.
3: Medaile má tvar Plzeňského kraje. V podstatě byla na návrh našich dětí, které od návrhu až po zpracování v podstatě se na tom podíleli zhruba, já nevím, řeknu 80%.
2: Učitel odborného výcviku Jakub Stolík. Několikrát zaznělo při představování těch medailí, že jsou to medaile s příběhem.
4: Každou tu medaili vzali, nakovávali ouška, která máme ze stran i vlastně nahoře. A pak přecházela ta nejhorší práce a to bylo to samotné broušení.
2: Medaile vyráběla 40 studentů. Jak dlouho jim to trvalo?
4: Teď jsme, troufám si říct, někde ve čtvrtině. Vlastně začínali jsme někdy kolem května minulého roku a tam to nakování vlastně těch bočních uší, dokonce jsem si to chtěl napsat na dílnu do kanceláře jako rekord, protože všech těch 450 medailí bylo nakovaných za 2 dny.
2: No ale jste ve čtvrtině broušení, olympiáda začíná příští rok v lednu, stihnete to?
4: Určitě, jo. Když tak zvýšíme směny, ale stihneme určitě.
2: I Pavel Francouz, ambasador olympiády dětí a mládeže a taky hokejový golman, si prohlédl ty nové medaile. Jak se vám líbí?
5: Tak samozřejmě se mi líbí moc. Je to skvělý nápad, že se zapojují vlastně studenti do té samotné přípravy. Myslím si, že každá z těch medailí ještě k tomu příběhu dostane ještě nějaký vlastní, který zařídí ten sportovec, který případně vyhraje.
2: Manažer olympiády dětí a mládeže v Plzeňském kraji Petr Mašinda si může částečně oddechnout, protože část medailí už je vyrobená, ty další jsou v procesu. Co ty další přípravy?
6: Co se týče sportovišť, v Nýrsku je hotový běžecký areál, v Domažlicích se chýlí ke konci přístavba šatén a rozcvičovny. V Sušici se vlastně rekonstruovalo hlediště, v Klatovech se rekonstruovalo ubytování a pak vlastně navíc, což není sice sportoviště, ale v Železné Rudě vznikne vlastně prostor, jakýsi amfiteátr vedle infocentra, kde se budou vlastně předávat medaile. To by mělo být předáno do konce listopadu.
2: Olympiáda dětí a mládeže v Plzeňském kraji začne příští rok 24. ledna na Špičáckém parkovišti. Z Plzně Jarmarkup, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Je půl osmá.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Veřejná doprava v Plzeňském kraji od nového roku mírně podraží. Důvodem jsou rostoucí náklady, inflace a také změna DPH. Nejvíce zdraží jednotlivé jízdné v první vnější zóně, a to o 4 koruny. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Klatovská zemědělská škola dokončila pavilon pro exotická zvířata. Vznikl v rámci rekonstrukce objektu pro farmáře, která přišla zhruba na 3 miliony korun. Část zvířat škola už má a některá ještě dokoupí. Nový pavilon zahájí provoz koncem listopadu při dně otevřených dveří. Plzeňský kraj podpoří částkou 500 tisíc korun prosincové utkání české hokejové reprezentace proti Finsku v Plzni. Poskytnutí dotace Českému svazu ledního hokeje schválila Rada Plzeňského kraje. Zápas se uskuteční 10. prosince. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle. Obřad začne v 11 hodin. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Jiří Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinerie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle Schillerové ale snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. Zdanění vysokých zisků rafinerií by podle ní mělo ztráty vykompenzovat. Fotbalisté Slavie jsou v azerbajdžánském Baku, kde se připravují na druhý zápas hlavní fáze Ligy mistrů. Dnes v 18 hodin a 45 minut nastoupí proti tamnímu klubu Sabah. Dnešní počasí bude jasno až polojasno, ráno čekejte ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, dopoledne se postupně rozpustí, později odpoledne začne oblačnosti přibývat a přidá se lokálně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto se srazilo s nákladním v Plzni v ulici Folmavská u kruhového objezdu. Nehoda překáží na vozovce, je tam silný provoz, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hasiči v Bezdružicích mají nový zásahový vůz, v Rokycanském parku u Rakováčku přibyla kuličková dráha a Mašovická škola dostala od svých žáků ekologickou bicí soupravu a další dárky. Víc v rubrice O čem se píše, a to už za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že Konstantinovy lázně jsou jedinými lázněmi v Plzeňském kraji? Využívají léčivých zdrojů minerálního pramene prusík, který byl poprvé objeven už v 16. století a popsán jako smraďák. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Milujeme západní Čechy, věřím, že vy s námi. Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: A tady je pár témat z těch západních Čech. Bezdružičtí hasiči dostali od kolegů z Konstantinových lázní nový zásahový vůz MAN. Má menší nádrž na vodu než jejich zastaralé vyřazené vozidlo, ale vejde se do něj 6 hasičů. Proto slouží při technických zásazích. Na požární zásahy zůstává připravena Tatra 148, kterou dobrovolným hasičům v Bezdružicích bezúplatně převedl Hasičský záchranný sbor České republiky. Informuje o tom bezdružický zpravodaj. Interaktivní kuličková dráha je novou atrakcí parku u Rakováčku v Rokycanech. Dozvíte se z rokycanských novin. Děti si můžou vyzkoušet svou šikovnost a postřeh a zároveň hledat různé cesty, kterými se kulička dostane do cíle. První část je určena pro všechny děti a nabízí hravou pohybovou dráhu plnou překážek, spirál a dekorativních prvků. Druhá část uspokojí malé závodníky. Jednoduchá dráha umožňuje pustit víc kuliček najednou a sledovat jejich závod od startu až do cíle. Celková délka drah je 29 metrů. Součástí atrakce je i kuličkomat. Škola a školka Adélka v Mašovicích děkuje dětem i svým příznivcům za krásnou oslavu svého svátku a narozenin. Dostala spoustu dárků. Na jejím dvoře má teď své místo ekologická recyklační bicí souprava. Žáci také vyžehlili záclony na oknech. U věšáčků se objevily jmenovky, květiny mají nový substrát, aby lépe rostly. Kamínky dostali podobu ovoce a zeleniny, aby si s nimi děti ze školky mohly venku hrát. Dočtete se ve zpravodaji města Horšovský Týn.
1: Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, pravda, sice milujeme západní Čechy, ale proč si neudělat výlet do Prahy, která je takovým hezkým předměstím Plzně. Už pozítří tam začíná Signal Festival plný světla, moderních technologií i kreativní kultury. Za chvilku si zahrajte o dvě volné vstupenky na placené instalace.
1: Počasí.
0: No a jaká instalace nás čeká dneska na obloze? Bude jasno až polojasno, teď ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, které se během dopoledne postupně rozpustí. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu přibývat a postupně se lokálně přidá občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 13 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Po živé vodě, živé umění, Signál Festival, to je přehlídka digitální a kreativní kultury, která už 13 let proměňuje Prahu v živou galerii současného umění. Právě teď pro vás máme dvě volné vstupenky na letošní festival, který se v Praze uskuteční od 15. do 18. října. Tak nám zavolejte na číslo 221 554 222. Jenom v roce 2025 festival přivítal víc než 500 000 návštěv a celkově ho za dobu existence navštívili miliony diváků z Česka i ze zahraničí. Program tvoří přední zahraniční i čeští umělci z oblasti light designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence i konceptuální tvorby. Signál Festival dlouhodobě propojuje historické kulisy Prahy s nejnovějšími technologiemi a aktuálními společenskými tématy. No a klade důraz nejen na zážitek, ale i na vzdělávání jak sebe, tak publika. Tolik pár důležitých informací na začátek a v tuto chvíli dodávám, že v podobě těch dvou vstupenek můžete získat vstup na všechny placené instalace, a to i opakovaně během celé doby festivalu. To znamená, můžete kdykoliv, kamkoliv po dobu celých 4 dní od 15. do 18. října. A teď už mě zajímá, na kolika místech Prahy jsou letos k dispozici ty placené interiérové instalace, na které můžete vyrazit díky dvěma vstupenkám. Správnou odpovědí je číslo mezi 5 a 10. Tak jsem na vás zvědav a už se ptám, koho tam máme. Přeju vám hezké ráno, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Lída.
0: Tak Lído, povídejte.
1: 9.
0: 9. Nevyšlo to. Bohužel. Budu se těšit někdy příště. Ať vám někdo nesebere tu dobrou náladu. Mějte se pěkně, naschledanou. 221 554 222. Kdo jste vy? Dobré ráno.
2: Dobrý ráno. Já bych si typla 7.
0: Vy byste si typla 7 a i vy si za chvilku budete rvát vlasy. Je mi líto. Mějte se hezky.
2: Naschledanou.
0: Čekáme na někoho dalšího a nemusíme čekat dlouho. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Kuba.
0: Tak, Kubo, povídejte.
3: Já bych si typnul 8.
0: 8. Počítejte se mnou. Kostel svatého Šimona a Judy. Právnická fakulta. Zrcadlová kaple v Klementínu. Divadlo X10. Jízdárna Saverin. Kampus Hybernská. Stará čistírna odpadních vod. A Masarykova kolej. K čemu jste došel?
3: Osmičce.
0: Kubo, máte pravdu, fanfára. Jak často jezdíte do Prahy?
3: No, poměrně často.
0: No, tak teď můžete projíždět od 15. do 18. října křížem krážem a zamířit na ta všechna místa, která jsem v tuto chvíli uvedl. Máte od nás dvě volné vstupenky na Signál Festival, tak ať je to parádní zážitek. Gratuluju, naschranou.
3: Děkuju.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT 2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Tam si chystáš hurvajs?
2: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
1: A co naše divadlo?
2: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
1: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
2: ITEP.plzeň.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Veřejná doprava v Plzeňském kraji od nového roku mírně podraží. Díky pobídkovému programu se Tachovo podařilo získat dalšího obvodního lékaře. Do mise Zero G se od dneška mohou přihlásit také učitelé. Bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Za cestování veřejnou dopravou v Plzeňském kraji si lidé od příštího roku připlatí. Důvodem jsou rostoucí náklady, inflace, změna DPH, ale i investice do nákupu nových vlakových souprav. Nejvíce podraží jednotlivé jízdné, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
6: Ke zdražení dojde u prvních třech vnějších zón, bude to maximálně o 4 koruny a každá další zóna už zůstává bez změny na 10 korunách. Změny budou také u předplatných, čtvrtletní předplatné bude zdraženo o 14 korun. Půlroční o 12 a beze změny zůstává roční předplatné, tedy 2900 korun.
4: Tachov získal díky svému pobídkovému programu dalšího praktického lékaře pro dospělé. Působí na tachovské poliklinice a od minulého týdne registruje nové pacienty. Podle ředitele polikliniky Petra Tuháčka přišel nový lékař do města poté, kdy jedna lékařka zemřela a další odešla na mateřskou dovolenou. Popsal také, co vše město v rámci pobídkového programu lékaři nabídlo.
7: Město Tachov mu nabídlo byt k dispozici služební. Městská poliklinika jako součást toho městského systému mu nabídla zařízenou ordinaci, teď mám na mysli zařízenou ve smyslu stavebním, a město poskytlo nenávratnou dotaci ve výši 500 tisíc korun.
4: Do druhého ročníku mise Zero G se požácích mohou ode dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů se spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže.

0: Přihlásit se mohou pedagogové základních i středních škol, popisuje vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
1: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.
0: Karlovy Vary hledají způsob, jak skloubit rekreaci v lesích s ochranou přírody. Pomoci má dotazníkové šetření mezi návštěvníky lázeňských lesů. Lázeňské lesy a parky na projektu spolupracují s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Švýcarskou univerzitou v Bernu, říká mluvčí městské společnosti Daniel Kubelka.
2: Získané informace nám pomohou lépe porozumět tomu, jak lidé lázeňské lesy využívají a co je při jejich návštěvě důležité a také jaké potřeby různé skupiny návštěvníků mají. Společně s dlouhodobými daty ze sčítačů budou jedním z podkladů pro další práci s návštěvností a také rekreačním využitím lesů. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce 1-6, 7-5, 2-6. Ve Wuhanu se dnes představí ještě Nikola Bartuňková. Po životním semifinále na předchozím turnaji v Pekingu začne v prvním kole proti překvapivé vítězce letošního Prague Open Lily Tagerové z Rakouska. Počasí. Čekejte jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, dopoledne se postupně rozpustí. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat, postupně se lokálně přidá občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách bude 10 až 13. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Staňkově na Domažlicku v ulici Plzeňská bourala dvě osobní auta. Na silnici 2/180 u Dobřan na jižním Plzeňsku dejte také pozor na nehodu. A osobní auto se srazilo s nákladním v Plzni v ulici Folmavská u kruhového objezdu. Nehoda překáží na vozovce, je tam silný provoz, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Už za chvilku nás čeká výprava za krokodýly. Zajímavosti s nimi spojené nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Každopádně krokodýl tu bude o krok díl. Teď jsou tady holky na hodinách 5 minut po 8.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kajmani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: V regionu dneska bude jasno až polojasno, teď ráno se můžou ojediněle vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, které se během dopoledne postupně rozpustí. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu přibývat a postupně se lokálně přidá občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 16, na horách do 13 stupňů Celsia. K tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Rekonstrukce celé budovy čeká knihovnu města Plzně. Jak bude příští dva roky obsluhovat čtenáře, to se od nás dozvíte už za několik okamžiků. Pokračuje 13. říjen 2026, máme 8 hodin a 16 minut navrch.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Robinson Sirotčka, dneska už máme úterý, aktuálně 8 hodin a 19 minut. Knihovna města Plzně se chystá na rekonstrukci hlavní budovy v ulici Bedřicha Smetany. Jak dlouho bude knihovna zavřena a jaké má připravené náhradní řešení pro poskytování služeb čtenářům? Odpovědi zná ředitelka městské knihovny Helena Schlesingerová. Přeji vám dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Než začne rekonstrukce, tak samozřejmě bude nutné knihovnu vystěhovat a to nebude jednoduchý proces. Kdy začnete a kam knihy budete ukládat?
1: My se na stěhování připravujeme prakticky od začátku letošního roku a se stěhováním jsme už začali 1. října. Čtenáři to zatím ale nepocítili, zatím jsme přemístili knihařskou dílnu a takzvaný výměnný fond, ze kterého čerpají knihovnice malých poboček. Zavíráme tuto sobotu a potom přijdou na řadu v první řadě regály a knihy z volného výběru a ze skladu.
0: Jak dlouho budete mít na dveřích cedulku, že je knihovna zavřena? A je možné, že se termín posune nebo jde všechno podle plánu?
1: Předpokládáme, že celá rekonstrukce bude trvat asi 2,5 roku. A posunout se nesmí, protože tahle akce je vázána na dotaci z evropských fondů a dotační program má svá jasná pravidla, takže věřím, že všichni udělají všechno pro to, aby město o tu 60-milionovou dotaci nepřišlo.
0: Tak držíme palce. Knihovna města Plzně má víc než 29 tisíc čtenářů, návštěvníky počítá celoročně ve stovkách tisíc a jsou mezi nimi školáci a studenti, včetně maturantů. Ptám se i v té souvislosti, máte připravené nějaké náhradní řešení, jak je obsloužíte, i když to bude třeba v úspornějším režimu?
1: Nám se bohužel nepodařilo v centru města zajistit nějaké náhradní prostory, kde by mohla fungovat dál knihovna, ale oni školáci a studenti většinou tady v centru města nebydlí, bydlí v různých čtvrtích a tam jsou obvodní knihovny. Takže pro ty běžné služby odkážeme čtenáře vlastně do svých obvodních knihoven, kde plánujeme rozšířit otvírací dobu o páteční odpoledne, teď je tam jenom do 13. A protože naší hlavní základnou novou se stane obvodní knihovna Lochotín. Tam bude přidána celodenní sobotní služba, takže ten, kdo by nestihl si dojít pro knížky nebo informace během pracovního týdne, tak bude moct využít i celou sobotu. A studovnu jako takovou, která poskytuje rešerše, informační služby, přístup do Národní digitální knihovny a podobně, tak přesuneme do prostor hudební a internetové knihovny na Slovany, kde je klidnější provoz a je tam taky dostatečné zázemí pro knihovnice.
0: Tu poslední otázku berte už jenom tak jako pod čarou, jak se na nejbližší 2,5 roku těší ředitelka knihovny města Plzně.
1: Tak bude to pro nás hodně náročné, samozřejmě nejen pro čtenáře, ale i pro knihovníky, protože celá knihovní síť musí fungovat a tady celé naše ústředí bude fungovat v náhradních podmínkách, které budou samozřejmě pro nás nezvyklé a skromnější, ale zase to pro knihovnu může být takový ozdravný proces, prostě že se znovu nadechneme a tak se jakoby pocvičíme.
0: Tak držím palce, ať to všechno proběhne bez psychické újmy. U telefonu v tuto chvíli byla ředitelka knihovny města Plzně Helena Schlesingerová. Ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rada Plzeňského kraje schválila dotaci ve výši 450 tisíc korun pro plzeňskou Techmanii na projekt VR Point Techmania. Nové zařízení, které využívá virtuální realitu, umožní trénovat poskytování první pomoci. Bude sloužit návštěvníkům Techmanie, školám i dalším organizacím z celého Plzeňského kraje. Studenti krajské střední školy v Osilcích na Plzeňsku vyrobili 450 medailí pro zimní olympiádu dětí a mládeže. Bude se konat v Plzeňském kraji 24. až 28. ledna příštího roku. Pro ručně kované medaile z nerezové oceli ve tvaru kraje studenti vytvořili také krabičky z bukového dřeva. Mezinárodní taktické cvičení prověří zítra připravenost Domažlické nemocnice. Cvičení se zaměří na vysoce nakažlivé nemoci u pacientů a spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Běžnou péči v nemocnici cvičení zásadně neomezí. Pouze část ambulancí se přesune do jiných prostor a dojde k omezení parkování před nemocnicí. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav také vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku. Francouzská státní agentura pro kybernetickou bezpečnost vyšetřuje kyberútoky na stovky supermarketů. Hackři na dálku zvýšili teplotu v chladicích a mrazicích systémech. Obchody kvůli tomu museli vyhodit tuny masa, mléčných výrobků nebo hotových jídel za desítky milionů eur. Tomáš Hertl po třetí v tomto ročníku hokejové NHL asistoval. Vegas ale s Minnesotou prohráli 2-4. Buffalo s Jiřím Kulichem zvítězilo 5-3 nad Floridou, za kterou nebodoval Radko Gudas. A ještě počasí bude jasno až polojasno. Ráno čekejte ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost. Dopoledne se postupně rozpustí. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat a postupně se lokálně přidá občasný déšť. Nejvyšší teploty do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto narazilo do mostku na silnici 201 u Mladětic na severním Plzeňsku, na místo jeli složky IZS. Dopravní nehoda se stala na silnici 2/180 u Dobřana na jižním Plzeňsku, bourala tam tři osobní auta a na místo jeli záchranáři. A na dálnici D5 ve směru na Rozvadov se tvoří kolony mezi kilometry 75-78 před dopravním omezením u tunelu Valík. Hlavně nákladní auta stojí v pravém jízdním pruhu, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: O víkendu nás opustil herec Jiří Štěpnička. Když vám řekneme, že do svých 21 let vlastně neexistoval, budete si asi ťukat na čelo. Počkejte si na jeho vyprávění, které za chvilku vytáhneme z archivu a pochopíte.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Víte, že novogotická jízdárna Světce je po španělské dvorní jízdárně ve Vídni druhá největší ve střední Evropě? Celková délka budovy je 60, šířka i výška 26 metrů. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Jeho život odstartoval v Londýně 16. dubna 1947, uzavřel se předevčírem. A k životním datům herce Jiřího Štěpničky, kterého teď připomene náš archiv, musíme dodat ještě jednu skutečnost. Do 21 let úředně neexistoval. Kdy jsi nám k tomu řekl?
1: Já jsem získal rodný list, až když jsem si chtěl vzít mou nynější ženu, a ona přišla s tím, že to zařídí ona, já jsem bydlel na Praze 2, ona na Praze 1, a ona přišla z toho matričního oddělení a říkala, Jiří, tohle budeš asi muset zařídit ty. No, tak jsem šel na to matriční oddělení a tam říkali, tak rodný list, já jsem říkal, to já nemám. Jak nemáte? Já mám výpis z matriky z vyslanectví v Londýně. Ukažte. Hrabství Harrow, okres Middlesbrough. To pro nás neplatí. A já jsem dostal hysterický záchvat, že nejsem na světě ve svých 21 letech. A oni mě uklidňovali a říkali, no teď tak vaše rodiče se jistě brali tady v Praze, tak běžte do archivu. A tam říkali, ale tady my nic takového nemáme, protože vaše rodiče se brali po telefonu Praha-Londýn. Ale pak jsem telefonoval svému tatínkovi do Karlových Varů, říkám, tati, nemáš náhodou jako můj rodný list, nebo oddací list, bych potřeboval, aby na nějakým základě mi mohli vystavit ten rodný list. A on říkal, ty víš, já na tyhle blbosti nejsem. No. A pak mi ale přišel, on jak byl výtvarník, tak z takového toho sešitu, z toho bloku, jak má takový ty kovový péro, takhle, tak z toho vytržený papír, ani to neodstřihnul. Tam bylo jeho rukou napsáno oddací list a tak dále, ty všechny ty nacionále, tohle. A v pravém rohu nahoře byl čtvereček, ještě tomu udělal takový ty zoubky. Tam bylo napsáno kolek 50 káče. A na tom byl ouřední beran. A na základě tohohle cáru papíru uznali na matričním oddělení, že jsem se narodil, že existuju a vydali mi rodný list. A to mě provází celým životem.
2: No a hlavně, že víme, že jste na světě.
1: No hlavně, že to vím já.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Počasí v Plzeňském kraji máme v malíku, víme totiž, komu zavolat.
1: Počasí.
0: U telefonu je meteorolog Ivo Bauman, tak jak to venku vypadá? Dobrý den.
2: Hezký den, tak mlh nám poněkud přibylo v rámci kraje a teploty se sunou nahoru jen velice pozvolna, na některých místech zůstávají ještě těsně pod nulou, no a obloha nad tou mlhou je většinou jasná nebo skoro jasná. Během dne očekáváme nejdříve rozpouštění mlh a vyčištění oblohy, to proto, aby se odpoledne a večer začala opět od západu zatahovat a večer se lokálně přidá i nějaký ten deštík. Nejvyšší teploty odpoledne vyšplhají snad při sluníčku na 13 až 16 stupňů, na horách to bude do 12 stupňů Celsia. Vítr dnes jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Zítřek se něčím z toho dnešního vývoje bude chtít inspirovat nebo ne?
2: Tak možná až někde v závěru, protože nejdřív nás přejde slabé frontální rozhraní. V noci bude o něco teplej nebo podstatně teplej než dneska nad ránem. No a k tomu bude obloha zatažená nebo oblačná. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Kránů těch srážek bude ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 10 a 7 stupni. Zítra ráno ještě místy bude ten déšť doznívat, ale už bude čím dál výjimečnější. No a přes den očekáváme nejčastěji polojasnou, odpoledne až oblačnou oblohu. Večer by se mělo zítra vyjasnit už zcela úplně. Teploty zítra ještě o stupeň vyšší, od 14 do 17, na Plzeňsku možná až do 18 stupňů, na horách zítra do 13 nebo 14 stupňů, no a vítr bude vát od severozápadu, mírný od 2 do 5 metrů za sekundu a během odpoledne bude slábnout.
0: A my už jenom děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: holku s citronovou šálou vám slíbit nemohu, společnost Ivy Kokešové, ale ano. Začíná rozhlasové dopoledne, Vladimír Šťovíček se loučí.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Západočeská univerzita chce získat nové studenty, výjíždí za nimi na střední školy. Zhruba v polovině je sklizeň jablek v sadech Břasích na Rokycansku. Čekejte jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. Západočeská univerzita vysílá své studenty mezi středoškoláky, chce získat nové studenty. Postupně navštíví několik gymnázií, hlavně v Plzeňském a Karlovarském kraji. Právě dnes je čeká Mikulášské gymnázium v Plzni, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Naši studenti představují ZČU svým vrstevníkům vlastníma očima. Sdílejí svoje zkušenosti, praktické tipy pro přijímačky i studium na všech 9 fakultách. Mluvit budou také o univerzitním sportu, možnostech výjezdu do zahraničí a o studentském životě v Plzni. Do konce roku nás čeká 14 zastávek v Plzeňském i Karlovarském kraji. Po Plzni budou následovat třeba Cheb, Stříbro nebo Blovice.
1: V sadech pokračuje sklizeň jablek. V Česku bude letos úroda slabá. Podle Ovocnářské unie skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Důvodem jsou letošní jarní mrazy, kroupy a sucho. V jaké fázi je sklizeň v sadech Břasích na Rokycansku, popíše sadař Richard Švárc.
3: Což je sklizně, jsme tak v půlce, ty podzimní odrůdy už máme sklizený, někdy toho bylo tak málo, že to bylo opravdu jako jednoduchý. Byly odrůdy, které jsme nesklízeli vůbec a teď nás čekají ty zimní odrůdy. U některých odrůd je zase problém s velikostí díky tomu suchu, že nevíme, jestli vůbec dorostou té klasické konzumní velikosti.
1: Sklizeň jablek by v Břasích měla skončit v říjnu nebo začátkem listopadu. Sněmovna dnes bude jednat o návrhu zákona, který počítá se zdaněním vysokých zisků rafinerií. Ty podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO těží z rostoucích cen pohonných hmot. Sektorová daň by mohla vykompenzovat zátěž státního rozpočtu, kterou způsobují další vládní opatření, snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen paliv. Společnost Orlen Unipetrol, která v Česku rafinerie provozuje, považuje daň za protiústavní. Sport. Fotbalovou Slávii čeká druhé utkání v sezóně Ligy mistrů. V 18:45 nastoupí v ázerbajdžánském Baku proti tamnímu Sabahu. Oba týmy budou usilovat o první výhru v Lize mistrů v klubové historii. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku čekejte ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, dopoledne se rozpustí. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat a postupně se lokálně přidá občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách maximálně 13. Povane slabý proměn.

0: zářivý vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V ulici Folmavská v Plzni dejte pozor na porouchané nákladní auto nedaleko kruhového objezdu. Na silnici 27 u Borov na jižním Plzeňsku se tvoří kolony. Je tam rozlitá látka na vozovce, traktor si prorazil nádrž a na místě je policie i hasiči. Na silnici 201 u Mladotic na severním Plzeňsku se vyšetřuje dopravní nehoda. Na silnici 180 u Dobřan na jižním Plzeňsku bourala 3 osobní auta. Silnice je uzavřená a objízdná trasa vede přes Chlumčany. Nehoda se stala také Bělé nad Radbuzou na Domašlicku v ulici Bezděkovská a v Plzni v ulici Zborovská havarovalo osobní auto. I tam jděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, dneska je úterý 13. října, v kalendáři je napsané jméno Renata, přejeme všechno nejlepší. Víte, jak se stanovuje biologický věk a čím se liší od toho kalendářního? Za chvilku vám to povíme ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku. Dozvíte se i to, jak se biologický věk stanovuje a jestli si ho můžete změřit doma. Počkejte si.
1: Dobré dopoledne. A Iva Kok.

0: Zdraví v cajku.
1: Víte, kolik vám je let? Na kalendářní věk se vás asi ptát nemusíme, ale znáte i ten biologický? Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co přesně se označuje souslovím biologický věk? Jak tomu termínu máme rozumět a o čem vlastně vypovídá?
2: Ten termín je dneska velmi populární, hodně se o něm diskutuje a v zásadě to vypovídá o tom, jak si stojíme v porovnání s ostatními lidmi, to znamená, zda náš organismus spíše odpovídá lidem starším, mladším nebo lidem stejného věku.
1: Kdo nám to umí spočítat? Kdo ten biologický věk dokáže stanovit?
2: Lékaři, chemici a genetici za poslední desítky let objevili celou řadu znamení, takových markerů, které souvisí s tím, jak náš organismus stárne. Tyhle markery jsou zajímavé z hlediska medicíny, vývoje nových léků a podobně, nicméně objevil se celý průmysl, který se označuje jako longevity, což v podstatě znamená dlouhověkost. A já mám teď pocit, že vám test biologického věku nabízí úplně každý. Můžete si ho objednat v nějakém fitku, existují speciální kliniky, prodávají ho i některé lékárny, množství jich je na internetu. Otázka je, k čemu nám tyto testy vlastně mohou sloužit.
1: Buďte v klidu, já vám ho nenabízím. Které parametry jsou klíčové pro určení biologického věku? Co všechno se sleduje?
2: Už jsme vysílali o takzvané epigenetice. Ukazuje se, že s tím, jak stárneme, tak se nemusí měnit ta samotná dědičná informace DNA, ale kolem ní se objevují takové značky, kterým se říká epigenetické změny. Ty vlastně říkají, jestli se ta dědičná informace použije nebo nepoužije. Takže jedna z metod je založená na této epigenetice. Další metody jsou založeny například na sledování množství a kvality určitých bílkovin. To množství bílkovin, tomu se říká proteom, takže se tomu říká proteomické hodiny. Jiné testy jsou založeny na stanovení dědičné informace, která má zkratku RNA a ta souvisí s tím, jak se ta hlavní informace DNA přepisuje právě do těch bílkovin. Takže těch metod je velké množství. Každá má své výhody, každá má své nevýhody. Existují také metody založené na hodnocení množství a kvality tuků nebo metabolismu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co se týče určení biologického věku, kterým těm metodám je možné věřit a kterým ne?
2: Každá ta metoda má určitý šum, to znamená určitým způsobem zkresluje. Například ty epigenetické změny odrážejí spíš dlouhodobý stav, naopak ta metoda založená na RNA neboli přepisu transkripci odráží stav, který je poměrně nedávný. Problém je v tom, že například metoda založená na bílkovinách umí odlišit i věk jednotlivých orgánů. Čili třeba můžeme mít mozek v průměru o 2 roky mladší než ostatní naši vrstevníci, ale třeba játra nebo ledviny o 2 roky starší. Otázka pak je, jak tuhle situaci vyhodnotit a co si z toho vlastně vzít.
1: A na závěr, co všechno dělat, abychom se cítili na 20?
2: Pokud uvěříte těm, kteří prodávají ty testy biologického věku, tak vám určitě nabídnou různé prášky, koktejly, zaručená řešení. Pokud chcete věřit vědě, tak nezbývá, než být relativně nudný, to znamená spolehnout se na to, že spíte pravidelně a dost dlouho, máte dobrou stravu obsahující dostatek bílkovin, zeleniny, celozrnných potravin, máte dobré sociální vazby a také se pravidelně hýbete, ideálně alespoň 5x týdně po 30 minut.
1: Dodává v závěru Miroslav Šuta, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

Radio vašeho kraje a Bonnie Tyler 12 minut před půl desátou. Sezóna respiračních infekcí právě nastává. Moc velkou radost z toho nemáme, samozřejmě, ale budeme si o tom dnes povídat s doktorkou Jitkou Průchovou z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Poslouchejte náš rozhovor dnes po 10. hodině. A za pár minut tipy pro volný čas.

0: Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Odpověď na tuhle otázku ze známé lidové písničky mají vyřešenou v Horní Bříze na severním Plzeňsku. V areálu stavebního učiliště tam staví tradiční chlebovou pec. Mistrům z cechu kamnářského pomáhají i místní děti. A my se ke stavbě pece vydáme už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Nejprve máme pro vás pár pozvánek. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni zve do naší rozhlasové budovy. Uskuteční se zde hudební dílna, ve které si zaspíváte lidové písně věnované podzimu a podzimním svátkům. Začíná se od 14 hodin a Totem vás prosí o rezervaci. V plzeňském divadle Dialog začne v 19 hodin představení Tchyně na zabití. Městské kulturní středisko v Domažlicích uvede divadelní inscenaci Na křestním jméně záleží. Od 19 hodin diváci uvidí Antonii Talackovou a Igora Bareše. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni uvede na své malé scéně muzikál Obejmout vlny. Hrát se začne v 19 hodin. Plzeňský festival Můj život s, který je letos na téma tělo, nabídne besedu s lékařkou Pavlou Koželuhovou, která přiblíží netradiční pohled na tělo a možnosti jeho léčby. Beseda se koná od 19 hodin v Anděl Music Baru. M-klub knihovny města Plzně láká na veselou hudební pohádku s chytlavými písničkami. Představení Sůl nad zlato začne v 17 hodin. Karlovarské divadlo Dagmar připravilo od 19.30 na komorní scéně U v budově střední pedagogické školy v Lidické ulici scénické vyprávění z knihy Zdenka Šmída Lesk a bída čekání. Účinkuje Hana Franková. Jazzový koncert je připravený od 16 hodin ve františkolázeňském kostele svatého Petra a Pavla. V podání kapely Mimo za kvartet zazní hudba Glena Millera a my vám přejeme příjemnou zábavu.

Víte, že věž kostela Na nebevzetí Panny Marie na náměstí Míru v Domažlicích je vysoká 56 metrů? Od svislé osy je vychýlená o téměř 60 cm. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Whitney Houston na 4 minuty po 9:30. Dočasná pec na chleba roste v areálu středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze na severním Plzeňsku. Pod vedením zkušených kamnářů ji tam staví učni společně s dalšími řemeslníky. Během týdne si práci s hlínou a kachlemi vyzkouší také místní děti. Na místě je i náš reportér Pavel Hala. Přeji dobré dopoledne a už se ptám, jak ta stavba vlastně vypadá.
1: Hezké dopoledne, tak tady je opravdu čilý ruch. Práce v areálu učiliště odstartovaly už včera. Stavba pece na chleba je naplánovaná na celý týden až do pátku a podílejí se tady na ní jak zkušení mistři oboru z cechu kamnářského, tak i místní učni a studenti 4. stavebního oboru. I tady teď dávají dohromady cihly, štípou a tak. A zatímco včera proběhlo založení dna pece a první řady, dnes už studenti pokračují s děním tělesa a kopule té pece. Jsou tu i právě studenti 4. oboru, ale také teď jsem napočítal nějakých 40 dětí z mateřské školy, které se taky zapojují a plácají tady různě hlínu. Je tady i komíník, který školí děti, jak se měří třeba teplota v komíně a podobně, takže je to tady opravdu velice zajímavé. A jenom ještě jedna taková vsuvka, před chviličkou tady děti dostali školení kamnářský cech, jakou písničku má mezi sebou zakázanou, a je to právě ta známá lidová Pec nám spadla.
0: Pavle, proč se ta pec na chleba v Horní Bříze staví právě tento týden? Souvisí to třeba snad nějak s počasím?
1: Na to jsem se ptal a tradičně to tak částečně souviselo právě s tím, že už bývalo po žních, po té hlavní sezóně na sklizeň všeho možného, co lidé pěstovali. Nicméně teď ten říjen aktuálně už je takový na hranici vlastně té možnosti stavit pec, protože třeba teď tady aktuálně ráno už byly 2 stupně a možná i nějaký přízemní mrazík, takže ta šamotová malta už samozřejmě je v ní voda, také by to mohlo trochu hrát roli v tom, aby se ta pec stihla do pátku, a to proto, že právě v pátek vyvrcholí celá akce Mezinárodním dnem kamen, ke kterému se Česká republika podruhé zapojila. Je v tom celkem 8 evropských zemí zapojených, původně to vymysleli v Rakousku, a po celý ten týden se sem může jak chodit dívat veřejnost, tak i třeba přiučit něco místní děti z mateřských nebo základních škol.
0: Mezinárodní den kamen, to je krása, já jsem vůbec nevěděla, že to existuje. Bude pec někde trvale k dispozici jako, řekněme, komunitní pec pro lidi v Horní Bříze a okolí?
1: To je otázka. Pec zatím zůstane jako praktické a výukové dílo přímo tady v areálu středního odborného učiliště stavebního. Jak mi říkal Ondřej Brichta z cechu kamnářů České republiky, tak tady hledali nějaké trvalé místo pro takzvanou komunitní pec na chleba, ale to se zatím nepodařilo, takže zatím je to otázka, ale všichni tady věří, že se časem najde pro komunitní pec na chleba v Horní Bříze trvalé místo.
0: Reportér Pavel Hala se přihlásil z Horní Břízy. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Ještě nám do 10. hodiny zbývá kalendárium. Vzpomeneme trochu na dějepis základní školy a na toleranční patent. A také pro vás máme jedno výročí skupiny Spiritual Quintet. Už po písničce s Petrem Jungmannem.

0: feeling.
1: They ain't gonna hurt my ambition.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781. To je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
7: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
6: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
7: And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize.
6: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
8: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
6: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
8: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
6: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Tachovsku Bělé nad Radbuzou narazil na přejezdu osobní vlak do auta, nikdo se přitom nezranil. Zemědělská škola v Klatovech má nový pavilon pro chov exotických zvířat. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpán Kazíková. Před vlaku a osobního auta dnes přerušil provoz na železničním přejezdu Bělé nad Radbuzou. Nehoda se obešla bez zranění. Mezi stanicemi Bor a Bělá nad Radbuzou funguje náhradní autobusová doprava. Podle informací Českých drah by mělo omezení provozu končit v poledne. Klatovská zemědělská škola dokončila pavilon pro exotická zvířata. Vznikl v rámci rekonstrukce objektu pro farmáře, která přišla zhruba na 3 miliony korun. Část zvířat škola už má, některá ještě dokoupí, upřesnil ředitel školy Vladislav Smolík.
2: Jde vlastně o objekt, kde žáci budou pečovat o exotická zvířata. Ten nápad vznikl před několika lety, protože jsme tato zvířata měli různě po kabinetech a budeme tam chovat zvířata od hadů, pavouků, želv přes aratingy a další exotická zvířata.
0: Nový pavilon zahájí provoz koncem listopadu při dni otevřených dveří. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, přestože podle vědců jde o více než třetinu stavebního odpadu.
3: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
4: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
5: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout nějakých pevností a homogenity toho vzorku. To znamená, že musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
4: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Čekejte jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnosti přibývat a lokálně se přidá občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů a na horách bude 10 až 13. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v sadech 35. narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. V Sušici na Klatovsku v ulici Pražská uvízlo osobní auto na přejezdu. Stále dejte pozor na nehodu v Bělé nad Radbuzou a na silnici 1/21 u Běšin na Klatovsku se opravuje vodorovné dopravní značení. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 10. Teď si zahrajeme Hanu Zagorovou a Petra Reska. Také nás čeká Žalman a potom už setkání s naším dnešním dopoledním hostem a bude to dneska zdravotní téma.
1: Dobré dopoledne a Iva.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po 10. hodině. Podzim je obdobím, kdy se začínají více šířit respirační onemocnění. Vedle běžného nachlazení nás pochopitelně čeká také chřipková sezona a mnozí lidé právě teď zvažují očkování. Jaká je aktuální situace, kdo by měl mít nejvíc obavy před chřipkou a co můžeme udělat pro to, abychom to období zvládli ve zdraví? O tom si budeme povídat s doktorkou Jitkou Průchovou z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Paní doktorko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme nějakou statistikou. Paní doktorko, máte v hlavě nějaká čísla, jak to probíhalo třeba v minulých sezónách?
1: Tak z hlediska analýzy vlastně výskytu nebo zaznamenaných tedy onemocnění, tak máme data za sezónu loňskou, to je z 2005-2006, kdy bylo zaznamenáno zhruba 2 miliony akutních respiračních onemocnění a zhruba 3,5 tisíce úmrtí v souvislosti s akutními respiračními onemocněními. V té kategorii těch akutních respirací jsou kromě chřipky i další většinou virová onemocnění, která vlastně populaci postihují v těch podzimních, zimních a brzkých jarních měsících.
0: Na to jsem se vás právě chtěla zeptat, my mluvíme o chřipce, ale šíří se toho během toho podzimu a zimy mnohem víc. Co to tedy všechno je kromě chřipky? Co nám létá ve vzduchu?
1: Kromě chřipky jsou to vlastně další virová respirační onemocnění, třeba adenovirové respirace nebo respirační syncytiální virus a mnohé další. To jsou často právě takové ty virózy, které lidé nazývají běžným nachlazením.
0: A je tam také COVID-19 v téhleté skupině?
1: Samozřejmě také se šíří COVID. COVID je onemocnění, které pochopitelně se vyskytuje celoročně, ale v posledních letech vlastně se ten virus COVIDu z hlediska výskytu chová podobně jako virus chřipky. To znamená, že ke zvýšenému výskytu dochází právě v té respirační sezóně, v těch chladnějších měsících, podzim, zima, brzké jarní měsíce.
0: Paní doktorko, proč se ta virová onemocnění šíří právě v tomhle období na podzim a v zimě? Proč se tomu tak daří zrovna v tomhle období?
1: To je dáno hlavně tím, že vlastně původci těch onemocnění, ta infekční agens, dobře snášejí a je pro ně příznivý právě ten klimatický stav, kdy je vlhko, chladno, to je jedna věc. Další věc je, že vlastně svým způsobem lidé jsou v těch chladných měsících vlastně trošku také oslabeni tím, že není to počasí úplně příznivé a tohle všechno vlastně nahrává výskytu těch respiračních onemocnění, ale je to hlavně dáno tím, že ti původci těch onemocnění prostě se dobře cítí, když to tak řeknu, vlastně v tom vlhkém, chladném prostředí.
0: Asi se často setkáváte s tím, že lidé zaměňují chřipku s obyčejným, použijeme to slovo, obyčejným nachlazením. Jaké jsou mezi tím zásadní rozdíly?
1: Je v tom zásadní rozdíl. My vždycky říkáme, že pokud někdo řekne, že vyležel chřipku za víkend, tak prostě neměl chřipku. Chřipka se vyznačuje tím, že opravdu je tam velice náhlý a velmi nepříjemný začátek toho onemocnění, kdy najednou během krátké doby několika hodin na člověka takzvaně prostě to padne, najednou vysoká horečka, schvácenost, bolesti svalů, kloubů. A opravdu v podstatě ten stav je tak vážný, že vylučuje vlastně v několika následujících dnech nějaké normální fungování a chce to vlastně klid na lůžku a nějakou symptomatickou léčbu. A na druhé straně máme celou řadu těch jiných virových onemocnění, která vlastně také se manifestují jako zánět dýchacího traktu, rýma, kašel, ale u těchto onemocnění nejsou tak prudké ty první příznaky a tam se to ve většině případů nebo dosti často dá takzvaně vyležet za ten víkend nebo po odpoledních a člověku samozřejmě není úplně dobře, ale není mu v některých případech tak špatně, aby třeba nemohl jít do práce, což tím nechci říct, že bych doporučoval chodit do zaměstnání, pokud je člověk nemocný, ale chci tím právě jenom jakoby vlastně popsat ten rozdíl mezi průběhem chřipky a průběhem nějakého nachlazení takzvaného.
0: Naším dnešním hostem je doktorka Jitka Průchová z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Za chviličku pokračujeme.

0: Povídáme si dnes dopoledne s paní doktorkou Jitkou Průchovou z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a řešíme chřipku a další virová onemocnění, jejichž sezóna právě začala. Paní doktorko, kdo by měl být obzvlášť opatrný? Pravděpodobně jako první skupinu uvedete seniory?
1: Pokud se týká vlastně rizikovosti z hlediska nákazy chřipkou a případně tady dalšími respiračními onemocnění, tak nejrizikovější skupinou jsou vlastně starší lidé, to znamená seniori, lidé ve věku nad 65 let věku obecně, a potom malé děti, to znamená děti zhruba do 5 let věku. A pokud se týká vlastně té prevence, to znamená očkování proti chřipce, tak vlastně očkování je doporučováno paušálně jakoby napříč populací, ale pokud si máme vlastně vydefinovat nějakou skupinu, kde je to doporučení, kde to doporučení by mělo být je důraznější, tak jsou to vlastně lidé nad 50 let věku, právě děti do 5 let věku, lidé vlastně s chronickými onemocněními a vlastně lidé, kteří mají třeba nějakým způsobem oslabenou imunitu. A ještě vlastně v rámci téhleté skupiny lidí potom jsou vlastně skupiny populace, kde to očkování je vlastně i podporováno tím, že je bezplatné, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to se týká právě osob nad 65 let věku, a potom se to týká lidí, kteří mají chronická onemocnění srdce, cév, ledvin, dýchacích cest, případně kteří mají diabetes, a dále je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti chřipce u osob, které pobývají v pobytových zařízeních pro seniory. Konkrétně se to týká tedy zařízení sociálních služeb pro seniory a konkrétně se to týká domovů se zvláštním režimem, domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Pak sem do této kategorie ještě spadají pacienti lůžkových oddělení následné péče, a z hlediska ne tedy zdravotního stavu a věku, ale z hlediska povolání je potom hrazeno očkování proti chřipce u zdravotnických pracovníků.
0: Takže to jsme si krásně vysvětlili, komu to očkování hradí pojišťovna. Určitě se ještě o tom očkování budeme bavit, ale mám jednu otázku. Mluvili jsme tedy o těch, kteří jsou ohroženi tou chřipkou nejvíce, ale řekněte mi, paní doktorko, může mít těžký průběh chřipky i jinak zdravý člověk, třeba ve středním věku fyzicky zdatný, řekněme muž, ano. Třeba představme si ho, ano. Může mít těžkou chřipku?
1: Určitě může, protože vlastně to, ten těžký průběh chřipky vlastně může probíhat dvěma způsoby. Buď se stane to, že ten člověk se nakazí virem chřipky a vlastně dostane chřipkový zápal plic. To je vlastně podobný princip jako třeba u onemocnění covidem, kdy vlastně ten těžký průběh covidu znamenal vlastně takzvaný pneumonii neboli takzvaný zápal plic. A to je vlastně jeden mechanismus vlastně toho patologického působení chřipky. A to se samozřejmě může stát i jinak zdravému člověku. A další daleko častější mechanismus komplikované chřipky nebo těžkého průběhu chřipky je, pokud vlastně na to onemocnění chřipkou, které je virové, nasednou takzvané bakteriální komplikace. To znamená, že organismus, který je oslaben infekcí virem chřipky, se ještě k této infekci nakazí bakteriální infekcí, která potom způsobí komplikace, zejména ve smyslu právě také zánětu plic, těžkého zánětu průdušek. U dětí třeba často bývají záněty středního ucha.
0: Říká paní doktorka Jitka Průchová a za chviličku ještě další informace, které se týkají očkování proti chřipce. Počkejte si na ně.

0: len praletí.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje a naším hostem je doktorka Jitka Průchová z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Povídáme si o chřipce, povídáme si o dalších virových onemocněních, která spojujeme tradičně s podzimem a zimou, a teď se dostáváme úplně konkrétně k tomu procesu očkování. Takže paní doktorko, dejme tomu, že nás teď poslouchá posluchač, který se rozhodl, že se nechá naočkovat. Jak to bude probíhat, jaké jsou první kroky?
2: Tak pokud se jedná o člověka, který nějakým způsobem, ať už z hlediska věku, zdravotního stavu nebo příslušnosti teda ke zdravotnickému povolání, patří mezi ty skupiny osob, u kterých to očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tak takový člověk se může nechat očkovat vlastně u každého poskytovatele zdravotních služeb, který má vlastně nasmlouván ten kód očkování proti chřipce s jeho zdravotní pojišťovnou. Dobrá zpráva je ta, že došlo vlastně z hlediska pojišťoven k rozšíření vlastně spektra těch zdravotnických zařízení, která mají nasmlouvanou to očkování proti chřipce, čili jsou to v první řadě jsou to praktičtí lékaři, potom jsou to očkovací centra a jsou to potom i ambulantní specialisté, kde tedy je to výhoda z toho důvodu, že ti ambulantní specialisté, kteří mají třeba v péči chronicky nemocné pacienty, na které se vztahuje to očkování proti chřipce zdarma, takže je mohou přímo třeba, pokud chtějí naočkovat ve své ambulanci a nemusí ty lidé se zase vlastně obracet ještě na svého praktického lékaře, případně na nějaké očkovací centrum. A pokud se jedná o člověka, který vlastně nespadá do té kategorie očkování která má očkování proti chřipce hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tak takový člověk se může obrátit buď na svého praktického lékaře nebo na očkovací centrum a tam vlastně je mu poskytnuto očkování a proběhne tam tedy potom úhrada ze strany toho pacienta. A tady bych ještě chtěla připomenout, že i pacienti, kteří nemají to očkování hrazené a priori vlastně z veřejného zdravotního pojištění, tak mohou využít příspěvek své zdravotní pojišťovny na úhradu právě tohoto očkování.
1: To je také důležité říci. Je to jedna dávka?
2: Očkuje se jednou dávkou. Výjimkou jsou děti do 3 let věku, kdy vlastně při prvním očkování se dávají dvě dávky. Potom už je to vždycky jednou dávkou. A u ostatní populace samozřejmě jenom jedna dávka.
1: Paní doktorko, proč se musí chřipka každý rok přeočkovat?
2: To je dané vlastně jaksi vlastností viru chřipky, která se jmenuje, odborně se jí říká drift, a to znamená, že vlastně každý rok dochází k určité antigenní změně toho viru chřipky, ale tato změna, pakliže se jaksi omezí na tu skutečnost, která se nazývá drift, je vlastně předvídatelná a vakcína vlastně pro každou sezónu je vlastně komponována a vyráběna již s ohledem na to, jaký typ viru chřipky je očekáván. Potom vlastně může nastat samozřejmě jednou za čas horší situace, kdy se projeví vlastnost toho chřipkového viru, které se říká shift, a to je vlastně varianta, kdy přichází zcela nový virus a vznikají pandemie chřipky, ale to je trošku už jiná situace. Tam tedy potom ty standardní očkovací látky nezabírají právě proto, že ta genetická varianta je úplně jiná. Ale u toho sezónního očkování vlastně je to dané tím, že vlastně se ta vakcína připravuje každý rok pro aktuálně očekávaný druh toho chřipkového viru.
1: Paní doktorko, určitě už jste se setkala s tím, že si někdo, teď to řeknu v uvozovkách, stěžoval, že byl naočkován proti chřipce a přesto jí dostal. Může se to stát?
2: Setkala jsem se s tím, může se to vlastně stát a je to vlastně jeden z důvodů, proč se třeba začal používat termín takzvaně pravá chřipka. To slouží k tomu vlastně, aby se chřipka odlišila od nechřipkových respiračních onemocnění. Abych se tedy vrátila k té otázce. Pokud člověk se nechá očkovat a potom dostane chřipku nebo myslí si, že dostal chřipku, tak to můžou být ze dvou důvodů. Buď je očkovaný, onemocní a není to onemocnění respirační, které způsobila chřipka, není to právě ta takzvaná pravá chřipka. I ty ostatní virózy, o kterých jsme tady mluvili, mohou probíhat způsobem, který může připomínat to onemocnění chřipkou, tomu člověku je opravdu špatně, takže si myslí, že je to chřipka a jakoby vlastně principiálně to chřipka není. A nebo se skutečně může stát, že ten člověk onemocní chřipkou po očkování, a to je v takovém případě, že vlastně se nakazí chřipkou v krátkém odstupu od toho očkování. Tady je třeba si uvědomit, že vlastně nějaká ochrana, která zaručí vlastně to, že se člověk tou chřipkou nenakazí, nastupuje nejdříve za 2 týdny po aplikaci té očkovací látky. A to je právě důvod, proč vlastně je vhodné nechat se očkovat před nástupem té chřipkové epidemie.
1: Tak já vám děkuji i za tohle vysvětlení. A teď už jenom krátce, jaká je dostupnost těch vakcín v České republice, potažmo v našem regionu?
2: Vakcíny jsou vlastně dostupné jak u praktických lékařů, tak v očkovacích centrech a záleží tedy pouze, jakého poskytovatele těch zdravotních služeb si lidé vyberou k tomu očkování.
1: Paní doktorka Jitka Průchová z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni byla naším dnešním hostem. Díky za vaše informace, mějte se hezky, naslyšenou příště.

Víte, že nejvyšší horou českého lesa je Čerchov? Dosahuje výšky 1042 metry nad mořem. Na vrcholu je historická Kurcova rozhledna vysoká 24 metrů. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Přejeme vám krásné úterní dopoledne, za 3 minuty bude 10:45 a naše další téma. Vodohospodáři staví u krásného údolí na Karlovarsku nový vodojem. Ten má přivést vodu do Bečova nad Teplou a zajistit tak spolehlivější dodávky vody i v létě, kdy vydatnost místních zdrojů klesá. Máme pro vás reportáž po písničce. Hey,

0: Bečov nad Teplou u Karlových Varů spoléhá při zásobování vodou na místní prameniště. Kvůli suchu jsou ale stále méně spolehlivá. Vodohospodáři proto musí vynakládat větší úsilí i peníze, aby obyvatelům zajistili dostatek vody. Situaci má zlepšit nový vodovod a vodojem, který se teď staví nad Krásným údolím.
1: Vevnitř jsou dvě komory na vodu po 150 kubíkách.
2: Stavy vedoucí Marek Boula ukazuje na hrubou stavbu budoucího vodojemu.
1: Takže celkem 300 kubíků vody.
2: Zatím je to taková odkopaná betonová kostka. Jak to bude vypadat, až to bude hotové?
1: Bude z toho koukat jenom vlastně takový domeček, jenom té nadzemní části. Zbytek bude zasypaný, bude to jenom takový vrchol kopce vlastně a z toho koukat malinký domeček. Není tady přípojka elektřiny, takže na stropě bude solární systém. Soláry budou napájet nějaký baterky a z těch baterií budou řízený prostě nějaký regulace elektro.
2: Teď tu dělníci připravují bednění na další menší část.
1: Tohle to bude jenom manipulační komora, kde budou uvnitř ventily, uzávěry a nad tím bude ještě strop a tam bude vlastně nadzemní část, kde bude vstup, elektrotechnologie a vstupy do komor.
2: Zásobování města Bečov nad Teplou pitnou vodou zajišťují dva místní vrty. Původní vodojem leží příliš nízko, takže celé vodovodní síti nezajišťuje dostatečný tlak. Ten dnes posiluje čerpací stanice. Pokračuje technický náměstek Karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Stehlík.
3: Ty podzemní zdroje mají rozkolísanost jak množství, tak kvalitě. Proto napojíme Bečov na skupinový vodovod, který má za sebou kvalitní velký zdroj vodní nádrž Žlutice a úpravnu vody Žlutice.
2: Stojíme tady kousek od Krásného údolí u hlavní silnice před klesáním do Bečova.
3: Stojíme asi přibližně na kotě 700 metrů nad mořem a v této akci bude vystaveno necelé 3 kilometry potrubí.
2: Odkud ten vodovod je přiveden?
3: Vodovod přichází z obce Krásné údolí, z vodojemu bude pokračovat Bečov a směr Otročí Teplá.
2: Nový vodojem zlepší tlak vody v Bečově a Krásném údolí. Stavba je součástí plánu propojení Žlutického vodovodu s Tachovským a Stříbrským systémem. Z Bečova u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Veřejná doprava v Plzeňském kraji od nového roku mírně podraží. V Horažďovicích bude už čtvrté volební období starostou Michal Forman. Odpoledne bude polojasno, v podvečer začne oblačnosti přibývat a večer se místy přidá déšť. Teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Za cestování veřejnou dopravou v Plzeňském kraji si lidé od příštího roku připlatí. Důvodem jsou rostoucí náklady, inflace, změna DPH, ale i investice do nákupu nových vlakových souprav. Nejvíce podraží jednotlivé jízdné, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
4: Ke zdražení dojde u prvních třech vnějších zón, bude to maximálně o 4 koruny a každá další zóna už zůstává bez změny na 10 korunách. Změny budou také u předplatných, čtvrtletní předplatné bude zdraženo o 14 korun, půlroční o 12 a bez změny zůstává roční předplatné, tedy 2900 korun.
3: Od ledna zdraží také některé doplňkové produkty, jako jsou turistické jízdenky, přeprava psů, kol, lyží a zavazadel. Horažďovice na Klatovsku povede i dál starosta Michal Forman. V čele města stojí od roku 2014. Jeho sdružení nezávislých kandidátů ve volbách získalo 11 mandátů v 17 členem zastupitelstvu. Díky nadpoloviční většině nemusí hledat koaličního partnera. Priority pro nadcházející volební období jsou podle Michala Formana následující.
5: Chceme dotáhnout do konce domov pro seniory s firmou Penta. Určitě nás čeká výstavba nové úpravny vody, protože to je nutnost. No a budeme pokračovat v revitalizacích sídlišť a bytových domů a v kanalizacích a vodovodech v našich přidružených obcích. Je to hodně těch plánů, tak uvidíme, co se nám všechno podaří. No.
3: Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8leté vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nezastavil i přes zákaz jízdy a vjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se tehdy zranilo 47 lidí. Škoda přesáhla 82 milionů korun. Dvě lodě u bulharského pobřeží zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Hrumen Radev. Tři bezpilotní letouny podle něj zaútočily na loď patřící Ukrajině. Posádku se podařilo evakuovat. Zachráněný je i jeden námořník z druhé lodi, která se potopila. Radev neupřesnil, kdo za útokem stojí. Sport. Tenisový turnaj v Šanghaji už bude pokračovat bez české účasti. Jakub Menšík totiž nestačil v osmifinále na Francouze Geu, kterému podlehl 6-7, 4-6. Prvním kole ve Wuhanu končí Kateřina Siňáková po porážce s Ruskou Samsonovovou 1-2. Počasí. Odpoledne bude polojasno, v podvečer začne oblačnosti od západu přibývat a večer se místy přidá občasný déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů a na horách 8 až 11. Povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzni havarovalo osobní auto v sadech 35 ve směru z centra na Lochotín. A pozor, dejte také na silnici 1/20 u Bezvěrova na severním Plzeňsku. Jsou tam práce údržby, i tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Ahoj, Jano, dobrý den, pane Nováku. Víte, kam napsat čárku při oslovení v úvodu e-mailu? Za pár minut už vám to bude zcela jasné. Téma rozebereme s jazykovědkyní Helenou Chýlovou, která podobné dotazy dostává velmi často.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Medvěd a Kohout, 11 minut po 11.
1: Jazykový koutek.
0: Jestli dbáte na to, aby vaše e-mailová komunikace byla bez chybičky, tak jste na správné adrese. Společně s jazykovědkyní vám dnešní téma představí Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz, zda psát nebo nepsat čárku v pozdravu a oslovení. Například ve spojení ahoj Jano. Dobrý den, Helena Chýlová.
3: Dobrý den. Úvodem musím říct, že se jedná o jeden z častých dotazů. Musíme si nejprve uvědomit, jestli je naše oslovení jednoslovné či víceslovné. V příkladu ahoj Jano se jedná o těsn celek, čárku psát nemusíme. Naopak, formulujeme-li pozdrav jako víceslovný, například dobrý den, pane Nováku, pak za pozdravem před oslovením čárku napsat musíme. No a čárku samozřejmě napíšeme na konci pozdravu a oslovení před dalším textem. Tedy ahoj Jano, čárka, nebo dobrý den, čárka, pane Nováku, čárka. A další text pak začíná malým písmenem. Už jsme se zmiňovali, že v oficiálním dopise, tedy i v e-mailu, není dnes rozšířené oslovení dobrý den příliš vhodné.
2: Jako pisatelé také často pochybujeme, jestli napsat čárku za závěrečnou formulí dopisu, tedy za slovy s pozdravem. Tam se čárka nepíše, že?
3: Nepíše se v případě, že použijeme pozdrav nevětný, který je tradiční a užívaný většinou. Tak, jak jste říkal, s pozdravem, se srdečným pozdravem, s přátelským pozdravem nebo jen srdečně. Pak čárku před podpisem nepíšeme. Podobně i v případě zdraví Helena Chýlová. Pozdrav a podpis píšeme na jiný řádek. Pokud formulujeme závěr jako větu, například těším se na osobní setkání, pak je jako větu ukončíme tečkou, nikoli čárkou a pokračujeme podpisem na dalším řádku.
2: Jazykový koutek končí. Zdraví Helena Chýlová a Vladimír Šťovíček. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A další náměty nám posílejte na adresu info@pl.rozhlas.cz. Za chvíli seriál Tajemství technických památek zavede nás tentokrát k jedné z dominant mariánských lázní. Hlavní lázeňské kolonádě vznikla podle návrhu vídeňských architektů a vyrobená byla ve stejném roce jako Eiffelova věž v Paříži. Tajemství technických památek ještě před 11:30. Přejeme krásné dopoledne a hezký poslech.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tajemství technických památek.
1: Hlavní lázeňská kolonáda zdobí Mariánské lázně od roku 1889. Ocelo-litinová konstrukce přežila bez úhony obě světové války. Několikrát změnila jméno, původní název zněl Kolonáda křížového pramene, později získala jméno po sovětském spisovateli Maximu Gorkem. Více o historii jedné z dominant Mariánských lázní říká architektka Ludmila Míková.
2: Je to vlastně prostor, který vždycky byl promenádním prostorem už od počátku založení lázní, takže pokud nebyla ještě kolonáda, tak se tady vysadily stromy, topoly, které vlastně vedly lidi k pramenům a dělali příjemný stín. Potom se v roce 1823 postavila taková zděná empírová kolonáda. Byl to spíš takový kursál, který se používal na různé společenské události.
3: Na konci 19. století nahradila zděnou krytou stavbu nová kolonáda z ocele a litiny, popisuje odvážný stavební krok architektka Ludmila Míková.
2: To byl úplně nový prvek, který i ten, kdo to tady montoval, což byl místní stavitel Koenig, vlastně se k takové zakázce dostal poprvé.
3: Obecně se traduje, že Mariánsko-lázeňská kolonáda je nejdelší. Pojďme to vyvrátit nebo uvést na pravou míru.
2: Ano, ona už prošla takovou přestavbou nebo rekonstrukcí, která začala v roce 1973 a v tu chvíli se nám ta kolonáda, která byla dlouhá 180 metrů, tak se vlastně zkrátila o takovou jako butikovou nebo jitřní kolonádu, ve které byly hlavně obchůdky a takové malé krámky. A ona má vlastně takovou sestřičku ve Francii, protože ve stejné době, v roce 1889, se dodělávala k světové výstavě Eiffelová věž. Tak ta je přes 300 metrů, tak možná jsme měli mít takovou položenou Eiffelovou věž tady v Mariánských lázních.
3: Takže jaká je délka Mariánsko-lázeňské kolonády?
2: Kolonáda je široká 12 metrů, je v těch kupolích vysoká také 12 metrů a dlouhá je teďka 135 metrů.
3: Pokud zvedneme teď naše hlavy vzhůru, díváme se na nádhernou kazetovou výzdobu.
2: Ta kazetová dřevěná výzdoba kolonády té hlavní lodi je zrekonstruovaná. Ona byla z části zasažená dřevomorkou, když se ta rekonstrukce v 70. letech začala dělat. No a pak se nevědělo, co s těmi klenbami, které byly štukové. No a tak se přistoupilo k takovému odvážnému nápadu, když teda máme novobarokní kolonádu, že by se mohly tady udělat fresky. Takže pan akademický malíř Josef Vyletěl tady pustil uzdu své fantazii a zobrazil tady všechny možné živly, vodu, vzduch, oheň, touhu člověka létat a i nad hudebním pavilonkem je vlastně taková apoteóza hudby.
3: Kolonáda je od roku 2010 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Americký zpěvák Paul Simon slaví 85. narozeniny. Získal několik cen Grammy a prodal miliony desek. Blízko má taky k Praze. Na pozvání Václava Havla sem přijel už v roce 1990. Za chvilku podrobněji.

0: Basiková, 7 minut po půl 12. Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85 let. V 60. letech ho proslavilo folkrockové duo Simon and Garfunkel. Kvůli vzájemným neshodám se Simon později vydal na sólovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Jeho úspěchy ocenil taky časopis Time, který ho zařadil mezi stovku lidí, kteří nejvíce ovlivnili tvář současného světa. Simon už několikrát zavítal do Prahy, vůbec poprvé před 36 lety, kdy ho sem pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako ne tolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy na cestě domů. Domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň,

Víte, že nejstarší kamenný hrad v Česku, který tu stojí už od první poloviny 12. století, je Přimda na Tachovsku? Z původní stavby se dochovala především masivní románská věž. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. A nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Majetkový úřad hledá už po šesté nového majitele bezdružického zámku. Opět snížil cenu. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o dotace. A bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a místy i slabý déšť. Teploty do 15 stupňů. Polední zprávy pro vás má Andrea Samešová. Stát obět nabízí v elektronické aukci barokní zámek Bezdružice na Tachovsku. S prodejem v minulosti už pětkrát neuspěl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za něj tentokrát požaduje nejméně 45 milionů korun. To je o 3,5 milionu méně než při poslední aukci začátkem letošního roku. Elektronická aukce začne 8. prosince a zájemci musí už předtím složit 4milionovou kauci. Zámek Bezdružice získal stát rozhodnutím soudu po člověku odsouzeném za rozsáhlou trestnou činnost. Mezinárodní taktické cvičení prověří zítra připravenost domažlické nemocnice. Cvičení se zaměří na vysoce nakažlivé nemoci u pacientů a spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Pokračuje mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.
2: Námětem cvičení je, že do nemocnice přijdou kvůli horečkám, slabosti a průjmům dva cestovatelé, kteří se vrátili z míst se zvýšeným rizikem infekčních nemocí, což může být mimo jiné i ebola. A zdravotníci je pochopitelně ošetří, ale vzhledem k tomu riziku je budou muset také izolovat a zajistit jejich převoz na specializované infekční pracoviště, které je v nemocnici na Bulovce v Praze.
1: Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o podporu rozvoje venkova. Dostanou celkem 2 miliardy 400 milionů korun a jedná se o 8. kolo strategického plánu společné zemědělské politiky Evropské unie. Největší část podpory je určená na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti je možné podávat prostřednictvím portálu Farmáře. Dnes o tom informuje ministerstvo zemědělství. Podpora má rozvíjet podnikání a posílit konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství. Středoškoláci ve Francii kvůli špatným podmínkám ve školství od rána blokují asi 200 škol. Ve vysílání rozhlasové stanice France Inter o tom informovalo ministerstvo školství. Studenti se odpoledne chystají na další rozsáhlý protest do centra Paříže a také do dalších velkých měst.
3: Studenti středních škol protestují napříč Francií už čtvrtým týdnem. Vadí jim přeplněné třídy, špatný technický stav škol nebo nedostatek učitelů. Ministerstvo školství proto oznámilo, že školy, kde je situace nejvážnější, zaměstnají 3000 nových učitelů. Ministr Edouard Geffré ve vysílání stanice France Inter taky řekl, že vláda předloží další návrhy na zlepšení situace na středních školách. Hnutí studentů je podle něj ale slabší než v předchozích týdnech. Podle středoškolských organizací jsou ministrovy sliby nedostatečné a studenti proto chystají další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slavie dnes hrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Naposledy Pražané v úvodním kole prohráli doma Slánc 2-3. Utkání v Baku začne v 18 hodin a 45 minut středoevropského času. Počasí. Dnes bude polojasno, v podvečer přibývání oblačnosti a večer místy i občasný déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Rozpilové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala v centru Plzně v Pražské ulici v lokalitě U zvonu, kde se srazila dvě osobní auta. Stejně jako v ulici Tršova v Plzni pod Rooseveltovým mostem, i tudy projíždějte s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 550.

0: 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
1: Začíná úterní hodinka vašich přáníček a gratulací. Telefon 221 554 222. Psát můžete i e-maily písničkyprovás@pl.rozhlas.cz. Máme 5 minut po pravém poledni. Tady je Iva Kokešová. Přeji vám krásné odpoledne a těším se na vás.

0: po uši.
1: Jako první se dneska dovolala paní Marie z Puclic u Staňkova. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji pěkné odpoledne všem posluchačům a i vám v rozhlase a děkuji za písničku, teda na které jsme se domluvili. A vaším prostřednictvím bychom chtěli popřát mé tetě do Poděvous, Marii Šmídové, která dneska slaví narozeniny. Číslici říkat nebudu, protože je to pouze jenom číslice, jak se říká. A chtěli bychom jí popřát hlavně všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, hodně sil, protože už si taky dost vytrpěla nervů a stresových situací a snad už bude drobet líp. No a to jí přeje neteř Marie s přítelem Josefem Šlehoferem a syn můj Josef a přejeme jí, aby byli jakoby všichni šťastní z celé její rodiny. Vám děkuju za zprostředkování a přeji krásný den a ještě všem Renatkám, ty mají taky svátek dneska, takže všem Renatkám hodně štěstí a zdraví a posluchačům taky, všem, co vás poslouchají. Děkuju.
1: Ano, dobře, paní Marie, mějte se krásně a naslyšenou.
3: Tak se mi zdá.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a úterní písničky pro vás. Honza Sklatov nám poslal mail na adresu písničky pro vás @pl.rozhlas.cz a vybral písničku od Xindla X Puberťák a vybral ji nejenom pro sebe, ale i pro všechny ostatní posluchače.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje pan Vladimír a volá nám z Klatov. Zdravím vás, pane Vladimíre, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl dát zahrát personálu a sestřičkám z domova pro seniory v Klatovech pod Horecké ulici za jejich pečivo nás, jak jsou na nás hodný a že nám tak slouží a že mají nad náma trpězlivost. Tak bych jim chtěl dát zahrát písničku.
0: Tak určitě.
1: Byla tak hodná.
0: Určitě
1: jim mockrát děkuju.
0: Písničku pošleme, vybral jste Jakuba Smolíka, takže vás tam všechny zdravíme do Klatov.
1: Děkujem.
0: Mějte se hezky a ať jste úplně v pohodě. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.

že Hromnické jezírko na katastru obce Hromnice nedaleko Třemošné je slabým roztokem kyseliny sírové? Jedná se o unikátní přírodní památku vzniklou po těžbě břidlic. Sloučeniny železa dodávají jezírku červenou barvu. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Miroslav Žbirka, Český rozhlas Plzeň a úterní písničky pro vás. Vyřídíme další mailovou gratulaci. Renatka Stehlíková z Plzně má dneska svátek. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spoustu lásky přejí máma s tátou.

0: Tak to byla Eva Farna a teď je na telefonu paní Jarmila z Plzně. Dobré odpoledne.
1: Klidný a úspěšný den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych tuto písničku poslat do rozhlasu všem moderátorkám, moderátorům a hlavně Jusce Kokešové, kterou se dlouho neslyšela. Děkuju pěkně.
0: Tak já taky děkuji. Paní Jarmilko, mějte se krásně, zůstaňte nám pořád věrná a ten Elton John, jak jste si ho přála, je připravený. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a ještě tady máme jednu dvojitou gratulaci k svátku. Renča Bílá a Renča Krupková slaví dneska jmeniny oběma. Jen to nejlepší, hodně radosti, pohody a málo starostí přeje kamarádka a kolegyně Vendula.

0: Hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině už za chviličku herec Jan Zadražil a po 16. hodině bude v Humoriádě Iva Hitnerová. A Iva Kokešová se loučí, přeji vám hezké odpoledne, příště se těším na slyšenou, za 8 minut bude jedna.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: do 15 stupňů. U zpráv přeje pěkný den Andrea Samešová. V Plzeňském kraji se od ledna do září nakazilo 29 lidí klíšťovou encefalitidou, bezmála 580 pacientů lymskou boreliózou. Odborníci varují, že ani s koncem léta riziko nekončí. Klíšťata podle nich zůstávají aktivní až do pozdního podzimu. Jen loni se během září, října a listopadu nakazilo 163 lidí, čtvrtina celoročního počtu. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou nechat očkovat. Ideální čas je na podzim nebo v zimě. Virové onemocnění postihuje centrální nervovou soustavu a není žádná specifická léčba zaměřená proti původci infekce. Léčba se tedy zaměřuje hlavně na zmírnění jednotlivých příznaků a komplikací. Plana na Tachovsku hledá vánoční strom pro své náměstí Svobody. Jaký by město uvítalo, popisuje starostka Martina Němečková z Hnutí STAN.
1: Poptáváme samozřejmě strom jehličnatý, zhruba 10 metrů vysoký, a důležitou podmínkou je, aby se k němu dostal nejen jeřáb, ale i takzvaný plaťák, aby ho šlo bez problému nejen uříznout, ale také naložit a odvést.
0: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku má problémy s online obchody i zásobováním. V Česku firma provozuje obchody Albert.
2: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
3: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku, a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
2: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: České fotbalistky se pokusí otočit dvojzápas se Skotskem a postoupit do finále baráže o postup na mistrovství světa. Minulý týden podlehli soupeřkám v Pardubicích 0-2. Dnešní utkání začne ve 20 hodin a 15 minut. Češky ještě nikdy velký turnaj nehrály. Počasí. Dnes bude polojasno, v podvečer přibývání oblačnosti, večer místy i občasný déšť. Teploty do 15, na horách do 11 stupňů. Povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje v centru Plzně v Pražské ulici v lokalitě U Zvonu, kde se srazila dvě osobní auta, a u Sulkova na Plzni severu na sjezdu ze silnice 26 na dálnici D5 došlo ke střetu auta se zvěří. I tímto úsekem buďte opatrní.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábeně Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkého, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, Syrie, předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání. Protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měl názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže. A v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč? Proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady. A chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než, nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel od Fidlovačky přes Vinohrady pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodnej. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej. Zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, byť vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než ji pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to po druhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A po druhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. Já jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Mladík, který pobodal v Plzni běžkyni, si podle policie vybral oběť náhodně. Lesníci dokončují terénní úpravy pro běžkaře na Čerchově. Na pole u Hořovic navezli kamiony tuny odpadu z Itálie. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová.

0: Zároveň bude vrchní komisařka podávat i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
1: Událost se stala v sobotu odpoledne. Mladík 39-letou ženu napadl ze zadu a ujel na kole. Zraněná běžkyně skončila v nemocnici. Domažlické městské lesy dokončují v těchto dnech terénní úpravy v okolí Čerchova. Jedná se o přípravu na zimní lyžařskou sezónu. Podrobnosti doplní ředitel domažlických městských lesů Josef Forch.
2: Příprava je v plném proudu. Přichystali jsme vlastně zhruba 2-kilometrovou spojovačku na Čerchov, což v loňském roce byl problém, protože musíme až nahoru prohrnovat, aby se tam dostala obsluha chaty. Takže letos jsme tam připravili běžkařskou trasu až nahoru a vlastně všechny cesty se vyřezávaly. Teď už se jenom doklízí a koncem listopadu loni napadl sníh, tak uvidíme, jak to bude letos.
1: Strojovou úpravu více než 60 kilometrů běžeckých stop v okolí Čerchova a Capartic zajišťuje správa sportovních zařízení města Domažlice ve spolupráci se Svazkem obcí Domažlicko. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Případem se už zabývá policie. Odpad bude podle krajského úřadu vrácen do zahraničí. Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PEC Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky a chystá příručku pro bezpečné používání AI.
3: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
4: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
5: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
4: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
1: Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Nestačila pouze na úřadující mistryni světa Norku Duestadovou. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, ráno částečné protrhávání oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách mezi 9 a 6 stupni. Zítra čekejte polojasno, přechodně oblačno, ráno ojediněle doznívající déšť nebo přehánky, v závěru dne další ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 14 až 17, na horách do 14 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré, aby o jednička. Mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V centru Plzně došlo k nehodě v sadech 35. Nákladní auto se srazilo s osobním vozem. V Plzně nehoda také na Palackého náměstí, kde tramvaj srazila chodce. Na Klatovsku na silnici 191 u Janovic nad Úhlavou se střetla dvě osobní auta. U Dobřan ve směru na Litice havarovalo osobní auto a na jižním Plzeňsku je nehoda také na silnici 20 u obce Klášter. Srazila se dvě nákladní vozidla. Buďte proto za volantem opatrní.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné úterní odpoledne, tak kdo z vás se dneska ráno škrábal na autě okna? To bylo tady jenom kolem nuly. Takové šumavské ráno bylo ještě chladnější. Třeba na Kvildě perle teploty klesly až k minus 10 stupňům Celsia. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a poslouchat taky budete, že číst nápisy na balení potravin se vyplatí. Prodejci si totiž s námi často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, se dozvíte za pár minut. Teď už nabízím Rangers a přeji příjemný poslech.
6: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Společnost vám dělala Hana Zagorová v úterním vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Číst nápisy se na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být vůbec nemusí. Nachytat se můžete také při koupě mletého masa. Na co si dát pozor, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Tady je Český rozhlas Plzeň a po rakouské skupině Opus přejeme všem řidičům šťastnou cestu a připomínáme nehody, které jsou teď odpoledne aktuální. Na silnici 191 z Janovic nad Úhlavou pozor na nehodu dvou osobních aut. V Plzni se bouralo v sadech 35. Tady havarovalo nákladní auto s osobním a pozor taky na trase z Plzně do Nepomuka na silnici 20 u obce Klášter bourala dvě nákladní auta. Tady to bude chtít trochu trpělivosti, protože se v obou směrech tvoří kolony. Jezděte opatrně, posíláme Luci a za chvilku tipy pro volný čas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a lednová zimní olympiáda dětí a mládeže v Plzeňském kraji už má své logo, maskota vlka a nově taky medaile. Vyrábí je studenti mkváři ze střední školy v Oselcích. Kolik těch medailí bude potřeba vyrobit? To se dozvíte od našeho reportéra po půl třetí.
1: Tipy pro volný čas.
0: V plzeňském divadle Dialog začne v 19 hodin představení Tchýně na zabití. Městské kulturní středisko v Domažlicích uvede divadelní inscenaci na křestní jméně Záleží. Od 19 hodin uvidíte Antonii Talackovou a Igora Bareše. V Plzni pokračují havalské trhy. Od 15, 16 a 17 hodin zahraje Pop a Hop a Šavani. Havalské trhy jsou na náměstí Republiky až do 15. října. Kino Nekino v Plané u Mariánských lázní zve od 19 hodin na projekci českého filmu Šipkaři. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni uvádí na své malé scéně muzikál Obejmout vlny. Hrát se začíná v 7 hodin večer. Plzeňský festival Můj život jsem, který je letos na téma tělo, nabízí besedu s lékařkou Pavlou Koželuhovou, která přiblíží netradiční pohled na tělo a možnosti jeho léčby. Beseda se koná od 19 hodin v Angel Music Baru. A M-klub knihovny města Plzně láká na veselou hudební pohádku s chytlavými písničkami. S dětmi tam můžete zajít na představení Sůl nad zlato od 17 hodin. Tolik tipy na akce pro dnešní den. Teď už si dáme letkys, tak přejeme pěkné odpoledne.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v úterý odpoledne a jsou 2,5 minuty po půl třetí. Už jen několik málo měsíců zbývá do začátku zimní olympiády dětí a mládeže v Plzeňském kraji. Jejím centrem bude příští rok v lednu Železná Ruda. Ti nejlepší z 1500 sportovců si na krk pověsí tak trošku netradiční medaile. Jsou z nerezu, vyrábí je kovářští studenti z Oselců a právě v tomto týdnu je ukázali na plzeňském hejtmanství.
1: Ředitel střední a základní školy v Oselcích Zdeněk Tauchen otevřel dřevěnou krabičku. Vnitř je nová medaile pro olympiádu dětí a mládeže. Ona má tvar Plzeňského kraje, to je ten střed.
2: Medaile má tvar Plzeňského kraje. V podstatě byla na návrh našich dětí, které od návrhu až po zpracování v podstatě se na tom podíleli zhruba, já nevím, řeknu 80%.
1: Učitel odborného výcviku Jakub Stolík. Několikrát zaznělo při představování těch medailí, že jsou to medaile s příběhem.
3: Každou tu medaili vzali, nakovávali ouška, která máme ze stran i vlastně nahoře. A pak přecházela ta nejhorší práce a to bylo to samotné broušení.
1: Medaile vyráběla 40 studentů. Jak dlouho jim to trvalo?
3: Teď jsme, troufám si říct, někde ve čtvrtině. Vlastně začínali jsme někdy kolem května minulého roku a tam to nakování vlastně těch bočních uší, dokonce jsem si to chtěl napsat na dílnu do kanceláře jako rekord, protože všech těch 450 medailí bylo nakovaných za 2 dny.
1: No ale jste ve čtvrtině broušení, olympiáda začíná příští rok v lednu, stihnete to?
3: Určitě, jo. Když tak zvýšíme směny, ale stihneme určitě.
1: I Pavel Francouz, ambasador olympiády dětí a mládeže a taky hokejový golman si prohlédl ty nové medaile. Jak se vám líbí?
4: Tak samozřejmě se mi líbí moc. Je to skvělý nápad, že se zapojují vlastně studenti do té samotné přípravy. Myslím si, že každá z těch medailí ještě k tomu příběhu dostane ještě nějaký vlastní, který zařídí ten sportovec, který případně vyhraje.
1: Manažer olympiády dětí a mládeže v Plzeňském kraji Petr Mašinda si může částečně oddechnout, protože část medailí už je vyrobená, ty další jsou v procesu. Co ty další přípravy?
5: Co se týče sportovišť, v Nýrsku je hotový běžecký areál, který už má asfaltový povrch. V Domažlicích se chýlí ke konci přístavba šaten a rozcvičovny. V Sušici se vlastně rekonstruovalo hlediště, modernizoval se obecně jako ten prostor toho zimáku. V Klatovech se rekonstruovalo ubytování, šatny, který by měl být taky sfinalizován do prosince, část už je teď hotová. A pak vlastně navíc, což není sice sportoviště, ale v Železné Rudě vznikne vlastně prostor, jakýsi amfiteátr vedle infocentra, kde se budou vlastně předávat medaile. To by mělo být předáno do konce listopadu.
1: Olympiáda dětí a mládeže v Plzeňském kraji začne příští rok 24. ledna na Špičáckém parkovišti. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Víte, že kaolinový důl Nevřeň na severním Plzeňsku je zpřístupněné podzemí s bílými stěnami a rozlehlým labyrintem chodeb? Patří k nejznámějším technickým památkám západních Čech. Natáčela se tu pohádka Čertí brko. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Otevíráme rozhlasové tržiště, tak volejte na číslo 221 554 222 a můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Jste první na řadě, pěkné odpoledne.
4: Dobrý den, pronajmu garáž v Klatovech v Podhůrčí, je to nad Technoplynem. V garáži je elektřina na 220 až 380 voltů a vyklápěcí vrata. Stav je velmi pěkný a cena je dohodou. Telefonní číslo je 602 616 332.
3: Já to jenom zopakuji, 602, 616, 332. Garáž v Klatovech.
4: Ano, děkuji pěkně.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Pokračujeme v rozhlasovém tržišti a je tady váš inzerát. Dobrý den.
5: Dobrý den, já bych koupila jabka nebo hrušky na uskladění, dojeli bychom si tamkoliv. Dále bych prodala černé horské kolo, původní cena 16 tisíc, nyní 4 tisíce, byl to nevhodný dárek, a celou sbírku gramofonových desek. Vše na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znova opakuju kontakt 721, 761, 834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště a posloucháme vás. Můžete začít.
6: Dobrý den. My bychom rádi touto cestou prodali slzenice malin. Maliny jsou robusy červené, je nejvyšší čas, ale koncem října se až sází. A je to, prosím, jsou červené a pak mám žluté a ty jsou taky robusy a je to chutí manga. Dále slzenice jahod, malin, to už jsem říkala, že jo. A teď bychom, jestli by někdo pronajal garáž, prosím vás, v Plzni. Okolí je Slovan. A cenu respektuji. Na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji 722 249 923. A děkuji za zprostředkování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, děkujeme za váš inzerát. Teď budeme poslouchat ten váš. Můžete začít.
7: Dobrý den. Prodám listoční pěkný ořechy na číslo 604 112 439. Děkuji moc.
3: Takže jedny ořechy, 604, 112, 439. A lokalitu jste říkala?
7: Klatovy.
3: Klatovy, výborně, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. A na Českém rozhlase Plzeň teď posloucháme váš inzerát. Dobrý den.
8: Ano, dobrý den. Nabízím dvě zánovní postele s madracema. Cena dohodou. Číslo telefonu 732 958 668. Klatovsko.
3: Klatovsko 732 958 668. Děkujeme za váš inzerát. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Já taky děkuji.
3: A podáme si ještě jeden inzerát. Dobrý den, můžeme povídat?
9: Dobrý den, prodáme Ford Fusion 1.4. Je to barva červená mango. Výborný stav. Kontakt je 605 108 845 Dobřany.
3: Díky, naslyšenou. A my si ještě přečteme jeden inzerát. Daruji rotoped, je to starší model, ale je funkční, je na Plzni jihu, konkrétně ve Stodě. A informace jsou na telefonu 723 275 818. Ještě dáme jednou číslo. 723 275 818, je to starší model funkčního rotopedu. A je to za daruji, takže určitě zadarmo, takže určitě volejte. No a za chviličku si dáme další zprávy. Tolik dnešní rozhlasové tržiště, to další opět zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše.

Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Neznámý pachatel poškodil kostel u Ježíška v Plzni. Policie hledá svědky. Plzeňský kraj podpoří nácvik první pomoci díky virtuální realitě. Zemědělská škola v Klatovech má nový pavilon pro chov exotických zvířat. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Policie v Plzni pátrá po vandalovi, který poničil kostel u Ježíška nedaleko hlavního vlakového nádraží. V době mezi 9. a 12. říjnem vytrhl ze zdi hromosvod a následně poničil část okapu. Způsobil škodu přes 17 tisíc korun. Policie hledá svědky této události, říká policejní mluvčí Michala Reindlová.
2: Pokud máte

0: scénářů a dva další rozšiřující balíčky, a to interní stavy a traumata. Virtuální výcvik nabídne návštěvníkům realistické modelové situace, ve kterých si mohou osvojit konkrétní postupy, které využijí v krizových momentech běžného života. Zařízení bude sloužit návštěvníkům Techmánie, ale také školám a dalším organizacím z celého Plzeňského kraje.
1: Klatovská zemědělská škola dokončila pavilon pro exotická zvířata. Vznikl v rámci rekonstrukce objektu pro farmáře, která přišla zhruba na 3 miliony korun. Část zvířat už škola vlastní, další dokoupí, upřesnil ředitel Vladislav Smolík.
2: Jde vlastně o objekt, kde žáci budou pečovat o exotická zvířata. Ten nápad vznikl před několika lety, protože jsme tato zvířata měli různě po kabinetech a budeme tam chovat zvířata od hadů, pavouků, želv přes aratingy a další exotická zvířata.
1: Nový pavilon zahájí provoz koncem listopadu během dne otevřených dveří. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů, což je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů pak zdraží benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce.
3: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková postoupila po téměř 3hodinové bitvě do druhého kola turnaje ve Wuhanu. Po semifinále na předchozí akci série Masters zdolala Rakušanku Tagerovou 7-6, 2-6 a 6-1. Skončila naopak Kateřina Siniaková a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Ve třech setech podlehla Rusce Samsonovové.
3: Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, ráno částečné protrhávání oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách mezi 9 až 6 stupni. Zítra polojasno, přechodně oblačno, ráno ojediněle doznívající déšť nebo přehánky. V závěru dne další ubývání oblačnosti. Teploty zítra 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré, aby jo jednička mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala na dálnici D5 u Boru na Tachovsku na kilometru 123 ve směru na Prahu se srazila dvě nákladní auta. Dvě nákladní vozidla se střetla také na silnici 1/20 na jižní Plzeňsku u obce Klášter. Na silnici 169 u Sušice na výjezdu na Dobršín bourala dvě osobní auta a ke střetu dvou aut došlo také u Velkého Malahova na Domažlicku. Zasahují tam policisté, buďte proto za volantem opatrní.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Úterní odpoledne pokračujeme. Pokud si dáváte kávu, tak my vám k ní ještě uděláme chutě. Na Českém rozhlase Plzeň jsme totiž v neděli znovu pekli s naším kolegou v pochoutkovém roce na sladko. Užili jsme si posvícenecké pečení s Vojtou Vrtiškou a naučili se dělat karamelový koláč z jablky. Recept na něj se dozvíte po dalších písničkách. Ať se vám dobře poslouchá.
4: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: V neděli jsme v pochoutkovém roce na sladko v rámci posvíceneckého pečení s cukrářem Vojtou Vrtiškou, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Tak si ten recept připomeňme společně s kolegou Patrikem Rozehnalem. Co si na koláč máme připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo, přesně tak. Teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jablka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
1: Je fajný nechat schladnout trošku. Ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout. A máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
3: To
1: máme
3: to.
1: Stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč s jablky a šlehačkovou čepicí zvládnete i vy a ohromíte s ním svoji celou rodinu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept na něj najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam psaný recept, fotky i videonávod, jak ho udělat. No a nezapomeňte, že na těchto stránkách můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 36 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku. A odměňovat cenami budeme autory na velkém finále a také několik z vás, kteří budete hlasovat.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Plzeň. My vám přejeme pěkné odpoledne a pokud byste si chtěli udělat radost, tak můžete volat do soutěže na číslo 221 554 222. Mám tady pro vás knížku Na dlouhé zimní večery. Napsali je Thomas Blank a román se jmenuje Ve jménu zítřka. Román je velmi emotivní, syrový, upřímný a přitom velmi čtivý. Tak volejte.
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: Tak se podíváme, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne, Richard Jendovský.
2: Dobrý den, Pavel, Plzeň.
0: Pavle, čtete knížky?
2: No, občas.
0: Občas. Pamatujete si, kdy jste nějakou naposledy přečetl?
2: No, teď četli za mě. Jsem pár knížek od vás vyhrál, ale těch audio.
0: Takže se radši líp poslouchá.
2: No, to je lepší.
0: Tak můžeme na soutěžní otázku?
2: Zkusíme to.
0: Dobře. Dneska má narozeniny americký skladatel a zpěvák Paul Simon. Je mu 85 let. A mě by zajímalo, co dělal Paul Simon v červnu v roce 1990 v Praze? Jste tam? Jsou možnosti. Tak buď přijel koncertovat na pozvání Václava Havla, nebo byl na výletě v Praze, aby se podíval na orloj, a nebo byl v České republice s americkou delegací jako nezávislý pozorovatel a dohlížel na první svobodné volby u nás po sametové revoluci.
2: Tak zkusíme tu první možnost toho Václava Havla na pozvání.
0: Tak bohužel. Musíme se rozloučit, není to správně. Tak se mějte hezky, zkuste někdy štěstí zase příště. Naslyšenou, no tak se podíváme na to, kdo se nám dovolal teď. Pěkné odpoledne, Richard Jendovský, Český rozhlas Plzeň. Halo, halo, slyšíme se?
3: Dobrý odpoledne, tady Eva.
0: Eva?
3: Ano.
0: Slyšela jste otázku, Evo?
3: No, slyšela jsem, ale ještě byste mi to mohlo zopakovat, teda jestli...
0: Co myslíte, otázku nebo možnosti?
3: Jo, ty možnosti.
0: Tak,
3: no.
0: Buď přijel koncertovat na pozvání Václava Havla, nebo byl na výletě, aby se podíval na orloj, nebo byl v České republice s americkou delegací jako nezávislý pozorovatel a dohlížel na první svobodné volby u nás po sametové revoluci. Prosím, odpověď.
3: Za B.
0: Tak bohužel. Musíme se rozloučit i s vámi. Tak se mějte hezky. Nevadí, naslyšenou.
3: Nashledanou.
0: No a podíváme se do třetice všeho dobrého. Na třetí telefonát, pěkné odpoledne, Richard Jendovský, kdo tam?
4: Dobrý den, Jana.
0: Tak Jani, jak to je?
4: Tak přijel s tou delegací dohlížet.
0: A věděla jste to, nebo to na vás zbylo?
4: Chtěla jsem typovat od začátku možnost se.
0: Dobře, tak je to vaše. Ano, byl tady s americkou delegací jako nezávislý pozorovatel a dohlížel na naše první svobodné volby po sametové revoluci a poté ho vzal ještě Václav Havel na Staroměstské náměstí. Tak já moc gratuluji. Jak se máte takhle při úterku odpoledne?
4: Děkuji, peču buchty.
0: Makové, povidlové, tvarhové?
4: Řepánky.
0: S mákem. Tak ať se vyvedou, ještě mi prosím zůstaňte na telefonu, já vám k tomu pustím písničku. Mějte se hezky. Naslyšenou.
4: Děkuju.
0: No a tady je kapela Poetika a písnička Půlnoc.

Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Jitka Zelenková s jejím kouzelným hlasem byla právě teď na Českém rozhlase Plzeň. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví. Odpověď na otázku ze známé lidové písně mají vyřešenou v Horní Bříze na severním Plzeňsku. V areálu stavebního učiliště tam celý týden staví tradiční venkovní pec na chleba. Mistrům z cechu kamnářského pomáhají i místní děti. Ke stavbě pece se vydáme s odpoledním vysíláním.

Víte, že přehradní nádrž Hracholusky vznikla v roce 1963 zatopením údolí řeky Mže? Má rozlohu 490 hektarů a její celková délka je 22 kilometrů. Vedou přes ní dva mosty, železniční a silniční. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Tradiční venkovní pec na chleba roste v areálu středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze na severním Plzeňsku. Pod vedením zkušených kamnářů je staví učni společně s dalšími řemeslníky. Během týdne si práci s hlínou a kachlemi vyzkouší i děti.
1: Na stavbu pece v Horní Bříze do areálu středního odborného učiliště stavebního dorazila mateřská škola, celá jedna třída. Děti tady přihlíží, učí se od mistrů cechu kamnářského. Co teďkon děláte?
2: Ovečku.
3: Tak teď budeme odkrývat další překvapení.
1: Ondřej Brichta z kamnářského cechu popisuje dětem, jak probíhá stavba. Tady už se zakládá ta kopule. Tam se vejde potom jeden chleba, dva.
4: Je to taková střední pec. Myslím si, že tři chleby by se tam vešly. Já jsem student, já jsem tady na čtyřletém oboru a tenhle rok maturuju. Klepal Adam.
1: Adam Klepal mi ukazuje, vidím tady šamotové cihly, ale i normální pálené hliněné.
4: To jsou půdovky, to je vlastně cihlová dlažba, čtvercová.
1: Těšíte se na pečení chleba?
4: Těším, moc se na to těším.
1: Celé týdenní akci v Horní Bříze velí Ondřej Brichta z kamnářského cechu. Teď, když je tady takhle život, jaký je to pocit?
3: To je přesně to, co jsme chtěli vytvořit, spojit prostě několik generací dohromady, aby si to děti osahali. Teď nám se mnou ještě další učni z učiliště, kteří se podíleli tady na stavbě, ta dřevěná konstrukce, ta střížka nám vlastně bude chránit celou tu pícku. No a všechno to tvoří jako krásný harmonický komplex činnosti, kterou jsme tady chtěli připravit, ať už pro veřejnost, i pro ty děti a i prezentovat to naše kamnářské řemeslo.
1: I tady ta pec na pečení chleba bude mít komín. Proto je tady i komíník Václav Šlehofer.
5: Tady máme zatím připravenou takovou střížku, skrz kterou půjde vícevrstvý nerezový komín.
1: Co takovéhle akci říká David Běle, učitel odborného výcviku středního odborného učiliště stavebního.
6: Tím, že u nás učíme tříletý učně a čtyřletý maturitní, tak jsme si vybrali ty maturitní, že ty bývají obvykle šikovnější.
1: Zájem o ten obor je?
6: Zájem o ten obor je a nejenom z řad z těch, co přichází ze základní škol, ale i z řad dospělých, protože máme takzvaný rekvalifikační kurz, který potom končí plnohodnotnou učňovskou zkouškou.
1: Týden vyvrcholí dnem kamen v pátek. Odpoledne sem můžou přijít i hornobříští a další lidé na pečení chleba.
3: Ono už v průběhu toho celého týdne se můžou chodit a dívat se na tu stavbu, ale je pravda, že nejatraktivnější bude ten pátek. Zhruba od 11 hodin bude první upečený chleba k dispozici a do odpoledne do 5 hodin tady budeme péct.
1: Stavba pece je dočasná záležitost.
3: Zkoušeli jsme se domluvit tady v Horním Bříze, jestli by nám náhodou někdo neposkytl prostor. Tam jsme úspěšně nebyli, ale možná, že když uvidí tuhle tu krásnou stavbičku, takže třeba příští rok už bude někdo chtít si to ve své zahradě pro nějaký si komunitní projekt nechat vytvořit, protože to je úžasná věc. Spojení generací, řemesel, ať už kamnářského, tak i toho pečení chleba.
1: Od zatím rozestavěné pece na chleba v areálu středního odborného učiliště stavebního v Horním Bříze Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Máme za sebou první měsíce nového školního roku, i proto si se zítřejším dopoledním hostem budeme povídat o tom, jak děti zvládly zářijový nápor povinností a také o tom, jak jim může pomoci rodinám, případně doučování. Poslechněte si rozhovor s Danou Neumannovou z organizace Škola Populo. Začínáme zítra po zprávách v 10 hodin dopoledne. Za 7 minut nabídneme další zprávy s Andreou Samešovou. No a teď už vám Richard Jendovský taky přeje pěkné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: proč se v Americe mluví anglicky.
1: Že to někdo rozhodl, že musí mluvit anglicky.
2: Od Indiánů, co tam byli dřív.
3: Že jako to dřív byly spojený Anglie a Amerika a pak se to rozpojilo.
4: Že prostě nebavilo jako mluvit česky nebo jiným jazykem a rozhodli se, že budou mluvit tímhle jazykem.
5: Protože na něj jiný jazyk nevyzbyl.
6: Jako je ta pověst, že se bohovi nelíbilo, že postavili babylonskou věž až tak vysoko, že ji jako schválně zbořil a smíchal jim jazyky, aby se o tom už nemohli domluvit, že to udělají znova.
7: Protože americky to je takový divný.
8: Že je to blízko Anglie.
9: Protože to je Amerika.
8: Protože se takhle naučili mluvit už miliardy let před naším letopočtem.
10: Že Amerika je začátečním písmenem taky A jako angličtina.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Mladík, který v Plzni pobodal běžkyni, si podle policie vybral oběť zcela náhodně. Silnice mezi Prostiboří a Darmyšlí na Tachovsku je po opravě bezpečnější. Plzeňská střelkyně Blažíčková vybojovala první medaili v elitním seriálu. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. Policie dnes obvinila 17-letého mladíka z pokusu o vraždu. Je podezřelý, že v sobotu popoledni u Boleveckého rybníka v Plzni pobodal 39-letou ženu. Vyšetřovatelé navrhují pro útočníka vazbu. Pokračuje policejní mluvčí Pavla Burešová.
2: Pracovali jsme i s verzí, že by poškozená žena neměla s dotyčným žádný vztah a byla jen nahodilou obětí. To se také následně potvrdilo. Mladík si měl ženu vybrat zcela náhodně a bodnout ji do oblasti zad.
1: Nový a bezpečnější povrch má silnice mezi Prostiboří a Darmyšlí na Tachovsku. Oprava dvoukilometrového úseku stála více než 5 milionů korun. Pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
3: Oprava silnice byla potřebná především kvůli jejímu nevyhovujícímu technickému stavu. Povrch vykazoval rozsáhlé poruchy, jako svěšené okraje vozovky, výtluky nebo trhliny. V rámci prací jsme položili novou asfaltovou vrstvu, dosypali krajnice a obnovili vodorovné dopravní značení.
1: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá

0: použít k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti. Sport.
1: Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se členka plzeňské Dukly v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Jiří Přívratský už v pondělí ovládl střelbu ze vzduchové pušky. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, ráno částečné protrhávání oblačnosti, teploty 10 až 7, na horách mezi 9 a 6 stupni. Zítra polojasno, přechodně oblačno, ráno ojediněle doznívající déšť nebo přehánky. V závěru dne další ubývání oblačnosti, teploty 14 až 17, na horách do 14 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr a bio jednička mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na Plzeňsku na silnici 1/20 u obce Klášter blokují provoz dvě nabouraná nákladní auta. Na silnici 169 na výjezdu ze Sušice na Dobršín vyšetřují policisté srážku dvou osobních aut a na dálnici D5 na kilometru 49 u Mýta ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
5: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
4: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
2: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No, víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Jsi stala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba se účastný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme teď v září. Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo k... No jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovic.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá. Jo? Děkuju.
6: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou. Ti tam dorazí a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším. Dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cestách.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin, navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími.

0: no hlavně ta Šulivé má ráda. Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku. Nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala. Ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: tak. Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Ivan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No, tak. No. A už jsem doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šík.
0: Dobře, Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A...
4: No právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět. A to nejde. To nejde, protože... ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent. Hmm.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tedy dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Durkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, k který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta náře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat. Na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty kreace
1: pohybové.
0: Tam jsou
1: věci, které už prostě třeba se zvedám tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, vždycky soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá, jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice a
1: od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: No, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno bude? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky. Ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu s 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď, ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebi jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízení telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňské Slovany povede hnutí ANO, STAN pro Plzeň a také část ODS. Domažlická nemocnice se zapojila do mezinárodního cvičení. Inflace v září zrychlila na 2,5%. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Druhý plzeňský obvod Slovany povede koalice složená z hnutí ANO, STAN, Uskupení pro Plzeň a poloviny zastupitelů ODS. V 31 členem zastupitelstvu bude mít 22 hlasů. V memorandu se budoucí koalice shodla na obsazení funkcí, jak uvedl lídr ANO a budoucí starosta Jindřich Blažek.
4: Funkci starosty budu zastávat já, ODS. Ty budou mít funkci místostarostky, první místostarostky. Paní Truková bude místostarostka. Dále STAN, ty budou mít funkci místostarosty, pan Synádr. A další koaliční partner bude pro Plzeň, tam bude další místostarosta, pan Roman Andrlík.
3: ODS, která na Slovanech zvítězila, v prohlášení uvedla, že koalici budou podporovat 4 z 8 jejich zastupitelů, například Eva Trůková a David Šlouf, další 4 zastupitelé ODS, mezi nimi bývalý starosta Lumír Aschenbrenner, půjdou do opozice. Mezinárodní taktické cvičení prověří zítra připravenost domažlické nemocnice. Cvičení se zaměří na vysoce nakažlivé nemoci u pacientů a spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Pokračuje mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.
5: Námětem cvičení je, že do nemocnice přijdou kvůli horečkám, slabosti a průjmům dva cestovatelé, kteří se vrátili z míst se zvýšeným rizikem infekčních nemocí, což může být mimo jiné i ebola. A zdravotníci je pochopitelně ošetří, ale vzhledem k tomu riziku je budou muset také izolovat a zajistit jejich převoz na specializované infekční pracoviště, které je v nemocnici na Bulovce v Praze.
3: Spotřebitelské ceny v Česku v září zrychlily meziroční růst na 2,5%.

0: pracuje se dvěma bavorskými okresy. Společně navrhnou, jak odstranit právní, organizační a finanční překážky. Podle mluvčí kraje Jitky Čmokové budou mít důležitou roli v celém procesu zdravotní pojišťovny.
1: Právě nastavení úhrad a financování zdravotní péče poskytované přes hranici patří mezi zásadní otázky, které bude nutné vyřešit. Cílem projektu proto bude mimo jiné vytvořit model financování a organizace přeshraniční zdravotní péče, který bude možné dlouhodobě využívat a případně přenést také do dalších příhraničních regionů. Sport.
0: Fotbalisté Slavie dnes sehrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá už od roku 2007 a jedná se o 20 zápasů bez výhry. Naposledy Pražané v úvodním kole prohráli doma Slánc 2-3. Utkání v Baku začne dnes v 18 hodin a 45 minut středoevropského času. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, ráno částečné protrhávání oblačnosti. Teploty mezi 10 a 6 stupni. Zítra polojasno, přechodně oblačno, v závěru dne ubývání oblačnosti. Teploty 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr a bio-1, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se vytvořila zhruba kilometrová kolona před tunelem Valík u Plzně ve směru na Prahu. Důvodem jsou práce údržby v tunelu. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Ano, je 17 hodin a 5 minut, začíná přehled událostí dne tak, jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. A tak se v následující hodince zastavíme třeba v Horní Bříze, kde Učňové staví tradiční pec na chleba. Regionální stopař přinese aktuální informace o dlouho očekávané tramvajové lince do Plzně-Vinic a nesmí chybět ani tradiční telefonát meteorologům ohledně nastávajícího počasí. Tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. Plzeňská policie dnes obvinila z pokusu o vraždu 17-letého mladíka, který je podezřelý, že v sobotu odpoledne u Boleveckého rybníka v Plzni bodl do zad 39-letou běžkyni. Podle informací policie si mladý muž vybral svou oběť náhodně. Potvrdila to policejní mluvčí Pavla Burešová. Vyšetřovatelé budou podávat návrh na vzetí do vazby. Žena při napadení utrpěla bodnou ránu v oblasti zad a skončila v nemocnici. Muž po útoku ujel na kole a policie po něm pátrala. Začíná sezóna respiračních a chřipkových onemocnění. Odborníci proto doporučují, aby se nechali očkovat především ohrožené skupiny lidí, a to malé děti, seniori anebo pacienti s chronickými chorobami. Lékařka Jitka Průchová z krajské hygienické stanice v Plzni ovšem upozorňuje, že i zdraví lidé mohou mít horší průběh onemocnění.
3: Pokud vlastně na to onemocnění chřipkou, které je virové, nasednou takzvané bakteriální komplikace.
2: Podrobnosti můžete slyšet zhruba za půl hodiny. Plzeňská Techmania nabídne výcvik první pomoci ve virtuální realitě. A to díky dotaci Plzeňského kraje ve výši 450 tisíc korun. Nové zařízení umožní návštěvníkům natrénovat poskytování první pomoci a správně se rozhodovat v důležitých okamžicích, informovala o tom mluvčí hejtmanství Eva Mertlová. Zimní olympiáda dětí a mládeže, která se v lednu uskuteční v kraji, má své medaile. Jsou z nerezu a vyrábí je kovářští studenti z Oselců. Medaile získají ti nejlepší ze zhruba 15 stovek mladých sportovců. Medaile chválí i ambasador olympiády a hokejový gólman Pavel Francouz.
4: To je skvělý nápad, že se zapojují vlastně studenti do té samotné přípravy. Myslím si, že každá z těch medailí ještě k tomu příběhu dostane ještě nějaký vlastní, který zařídí ten sportovec, který případně vyhraje.
2: Více se dozvíte z našeho vysílání v závěru této hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Historie plzeňské kolejové dopravy sahá až do konce 19. století, kdy se uvažovalo například i o stavbě nákladní tramvajové trati z Plzně do kamenolomů ve Štěnovicích. Rozvoj sítě městské hromadné dopravy pokračuje i v současnosti. Tramvajové trati se nově dočká sídliště Vinice a lokalita Silván, kde žije přes 7,5 tisíce obyvatel. Co přesně nová trať přinese, v jaké fázi se projekt nachází a proč město změnilo řešení konečné zastávky, to nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Dobrý podvečer z Vinic. Pro obyvatele sídliště jde o zásadní dopravní projekt, na který lokalita čeká od 80. let minulého století. Tramvajová síť v Plzni se přitom rozvíjí už od června 1899, kdy vyjeli první vozy Křižíkovy elektrické dráhy. Nová zhruba 1,5 km dlouhá trať odbočí za zastávkou Zoologická zahrada a povede ve středním dělícím pásu ulice Na Chmelnicích. Zajišťovat jí bude nová linka číslo 3, která v ranních a odpoledních špičkách zrychlí cestu do centra a z centra až o 7 minut a nabídne přímé kapacitní spojení bez nutnosti přestupování.
1: Tak už aby to bylo. V jakém stavu je tedy projekt v současné době a kdyby se tedy lidé mohli poprvé svést?
2: Město teď aktuálně zažádalo o evropskou dotaci z programu Doprava. Celkové náklady se odhadují na 1,1 miliarda koruny. Pokud vše půjde podle plánu, samotná stavba začne v roce 2027 a dokončená bude do 2 let, tedy v roce 2029. Trať navíc neposlouží jen stávajícím obyvatelům, ale připraví dopravní obsluhu i pro rozvojové území Vinice Sever, kde má v budoucnu vzniknout bydlení pro další téměř 4 000 lidí.
1: Víme, že město v těchto dnech oznámilo změnu v řešení konečné zastávky, tak v čem spočívá a co přinese?
2: Celkem zásadní původní projekt počítal s dočasným ukončením trati Ouvratí na Znojemskou ulici. To by si ovšem vyžádalo hluboký 30-metrový zářez do ulice, který by vytvořil bariéru pro pěší a zároveň nutnost nasazovat výhradně obousměrné tramvaje. Radnice se proto rozhodla tuto mezietapu vynechat a postavit rovnou trvalou tramvajovou smyčku u Mikulovské ulice. Toto řešení ušetří finanční prostředky za demolici dočasné ouvratě, zjednoduší technické vedení trati a umožní provoz jakéhokoliv typu tramvaje, Romane.
1: Tak ještě jedna poslední otázka. Jak ta stavba trati promění samotnou ulici Na Chmelnicích, teda z hlediska vzhledu i životního prostředí?
2: Tak mimo křižovatky bude kolejový pás zatravněný a lemovaný stromořadím. Chod se oddělí od silnice zelené pásy a podél ulice přibudou podélná i šikmá parkovací stání. Celkem plánuje město Plzeň v rámci stavby vysadit víc než 300 nových listnatých stromů a přes 30 000 keřů, takže nová trať přinese sklidnění a úpravu celého veřejného prostoru právě v této ulici.
1: Jiří Trnka, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

Duch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.

0: počasí.
1: Tak takové počasí, jaké panovalo dnes přes den, bychom si asi nechali líbit i dál. Ovlivnit to, jak známo, nemůžeme, ale sledovat rozhodně ano. A proto mám teď na lince Iva Vomana z Meteorologického ústavu. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak co lze tedy očekávat v nejbližších hodinách, zvláště pak zítra, nějak se nám tam zatahuje?
2: V nejbližších hodinách ano, zatahuje se od západu, už je přes polovina kraje pokryta oblačností a od západu se v nejbližších hodinách bude zatahovat dál. Večer se přidá místy občasný déšť, který bude přetrvávat do ranních hodin. To by měly srážky postupně ustávat někdy kolem rána. Zítra přes den už maximálně nějaké doznívání srážek, hlavně na jihu a jihovýchodě kraje, ale už bude převládat oblačno až polojasno. Teploty v noci 10 až 7 stupňů, zítra přes den očekáváme mezi 14 a 17 stupni Celsia. Vítr v noci ještě slabý, přes den mírný, západní nebo severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Tak ještě jedna otázka, co u Brzku na obzoru třeba nějaké výraznější srážky, přeci jen to sucho stále přetrvává?
2: Tak srážky jsou na obzoru v této chvíli, postupují od západu, ale rozhodně nevýrazné, spadne tak do 3 mm do rána. Další srážky se dají očekávat během soboty a ani ty nebudou výrazné, očekává se úhrn rozmezí od 0 do 6 mm během soboty. No ani z dalšího zatím nevidíme.
1: Ivo Boman, děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: No a já vám řeknu, jaký je správný čas. 17 hodin a 33 minuty posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Sezóna intenzivního šíření respiračních infekcí právě nastává. Jejich zdravotní dopady ovšem můžeme významně snížit očkováním. Což doporučuje dnešní dopolední host Českého rozhlasu doktorka Jitka Průchová z krajské hygienické stanice v Plzni. Rizikové skupiny, které jsou nemocemi ohroženy nejvíc, jsou obecně známé. Ovšem moderátorku Ivu Kokešovou zajímalo i to, zda těžký průběh chřipky může mít i zdravý člověk středního věku.
1: Určitě může, protože vlastně to, ten těžký průběh chřipky vlastně může probíhat dvěma způsoby. Buď se stane to, že ten člověk se nakazí virem chřipky a vlastně dostane chřipkový zápal plic. To je vlastně podobný princip jako třeba u onemocnění covidem, kdy vlastně ten těžký průběh covidu znamenal vlastně takzvaný pneumonii nebo takzvaný zápal plic. A to je vlastně jeden mechanismus vlastně toho patologického působení chřipky. A to se samozřejmě může stát i jinak zdravému člověku. A další daleko častější mechanismus komplikované chřipky nebo těžkého průběhu chřipky je, pokud vlastně na to onemocnění chřipkou, které je virové, nasednou takzvané bakteriální komplikace. To znamená, že organismus, který je oslaben infekcí virem chřipky, se ještě k této infekci nakazí bakteriální infekcí, která potom způsobí komplikace, zejména ve smyslu právě také zánětu plic, těžkého zánětu průdušek. U dětí třeba často bývají záněty středního ucha.
2: Den v kraji.

0: No a teď na chvíli zamíříme do Horní Břízy. Tradiční venkovní pec na chleba totiž roste v areálu tamního středního odborného učiliště stavebního na severním Plzeňsku. Během týdne si práci s hlínou a kachlemi vyzkouší kromě zkušených řemeslníků i děti.
1: Na stavbu pece v Horní Bříze do areálu středního odborného učiliště stavebního dorazila mateřská škola, celá jedna třída. Děti tady přihlíží, učí se od mistrů cechu kamnářského. Co teď děláte?
2: Ovečku.
3: Tak teď budeme odkrývat další překvapení.
1: Ondřej Brichta z kamnářského cechu popisuje dětem, jak probíhá stavba. Tady už se zakládá ta kopule. Tam se vejde potom jeden chleba, dva.
4: Je to taková střední pec. Myslím si, že tři chleby by se tam vešly. Já jsem student. Já jsem tady na čtyřletém oboru a tenhle rok maturuju. Klepal Adam.
1: Adam Klepal mi ukazuje, vidím tady šamotové cihly, ale i normální pálené hliněné.
4: To jsou půdovky, to je vlastně cihlová dlažba, čtvercová.
1: Těšíte se na pečení chleba?
4: Těším, moc se na to těším.
1: Celé týdenní akci v Horní Bříze velí Ondřej Brichta z kamnářského cechu. Teď, když je tady takhle živo, jaký je to pocit?
5: To je přesně to, co jsme chtěli vytvořit, spojit prostě několik generací dohromady, aby si to děti osahali. Teď nám se mnou ještě další učni z učiliště, kteří se podíleli tady na stavbě, ta dřevěná konstrukce, ta stříčka nám vlastně bude chránit celou tu pícku, no a všechno to tvoří jako i krásný harmonický komplex činnosti, kterou jsme tady chtěli připravit, ať už pro veřejnost, i pro ty děti a i prezentovat to naše kamnářské řemeslo.
1: I tady ta pec na pečení chleba bude mít komín, proto je tady i komíník Václav Šlehofer.
6: Tady máme zatím připravenou takovou stříčku, skrz kterou půjde vícevrstvý nerezový komín.
1: Co takovéhle akci říká David Běle, učitel odborného výcviku středního odborného učiliště stavebního.
7: Tím, že u nás učíme tříletý učně a čtyřletý maturitní, tak jsme si vybrali ty maturitní, že ty bývají obvykle šikovnější.
1: Zájem o ten obor je?
7: Zájem o ten obor je, a nejenom z řad z těch, co přichází z základních škol, ale i z řad dospělých, protože máme takzvaný rekvalifikační kurz, který potom končí plnohodnotnou učňovskou zkouškou.
1: Týden vyvrcholí dnem kamen v pátek. Odpoledne sem můžou přijít i hornobříští a další lidé na pečení chleba.
5: Ono už v průběhu z toho celého týdne se můžou chodit a dívat se na tu stavbu, ale je pravda, že nejatraktivnější bude ten pátek. Zhruba od 11 hodin bude první upečený chleba k dispozici a do odpoledne do 5 hodin tady budeme péct.
1: Stavba pece je dočasná záležitost.
5: Zkoušeli jsme se domluvit tady v Horní Bříze, jestli by nám náhodou někdo neposkytl prostor. Tam jsme úspěšně nebyli, ale možná, že když uvidí tuhle tu krásnou stavbičku, takže třeba příští rok už bude někdo chtít si to ve své zahradě pro nějaký si komunitní projekt nechat vytvořit, protože to je úžasná věc. Spojení generací, řemesel, ať už kamnářského, tak i toho pečení chleba.
1: Od zatím rozestavěné pece na chleba v areálu středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Je úterý 13. října a to mimo jiné znamená, že už jen několik málo měsíců zbývá do začátku zimní olympiády dětí a mládeže v Plzeňském kraji. Jejím centrem bude příští rok v lednu Železná Ruda. Ti nejlepší z 1500 sportovců si na krk pověsí tak trošku netradiční medaile. Jsou totiž z nerezu a vyrábí je kovářští studenti z Oselců. Právě v tomto týdnu je ukázali na plzeňském hejtmanství.
1: Ředitel střední a základní školy v Oselcích Zdeněk Tauchen otevřel dřevěnou krabičku. Vnitř je nová medaile pro olympiádu dětí a mládeže. Ona má tvar Plzeňského kraje. To je ten střed.
2: Medaile má tvar Plzeňského kraje. V podstatě byla na návrh našich dětí, které od návrhu až po zpracování v podstatě se na tom podíleli zhruba, já nevím, řeknu 80%.
1: Učitel odborného výcviku Jakub Stolík. Několikrát zaznělo při představování těch medailí, že jsou to medaile s příběhem.
3: Každou tu medaili vzali, nakovávali ouška, která máme ze stran i vlastně nahoře. A pak přecházela ta nejhorší práce a to bylo to samotné broušení.
1: Medaile vyráběla 40 studentů, jak dlouho jim to trvalo?
3: Teď jsme, troufám si říct, někde ve čtvrtině. Vlastně začínali jsme někdy kolem května minulého roku a tam to nakování vlastně těch bočních uší, dokonce jsem si to chtěl napsat na dílnu do kanceláře jako rekord, protože všech těch 450 medailí bylo nakovaných za 2 dny.
1: No ale jste ve čtvrtině broušení, olympiáda začíná příští rok v lednu, stihnete to?
3: Určitě, jo. Když tak zvýšíme směny, ale stihneme určitě.
1: I Pavel Francouz, ambasador olympiády dětí a mládeže a taky hokejový golman si prohlédl ty nové medaile. Jak se vám líbí?
4: Tak samozřejmě se mi líbí moc. Je to skvělý nápad, že se zapojují vlastně studenti do té samotné přípravy. Myslím si, že každá z těch medailí ještě k tomu příběhu dostane nějaký vlastní, který zařídí ten sportovec, který případně vyhraje.
1: Manažer olympiády dětí a mládeže v Plzeňském kraji Petr Mašinda si může částečně oddechnout, protože část medailí už je vyrobená, ty další jsou v procesu. Co ty další přípravy?
5: Co se týče sportovišť, v Nýrsku je hotový běžecký areál, který už má asfaltový povrch. V Domažlicích se chýlí ke konci přístavba šaten a rozcvičovny. V Sušici se vlastně rekonstruovalo hlediště, modernizoval se obecně jako ten prostor toho zimáku. V Klatovech se rekonstruovalo ubytování, šatny, které by měly být taky sfinalizován do prosince. Část už je teď hotová. A pak vlastně navíc, což není sice sportoviště, ale v Železné Rudě vznikne vlastně prostor, jakýsi amfiteátr vedle infocentra, kde se budou vlastně předávat medaile. To by mělo být předáno do konce listopadu.
1: Olympiáda dětí a mládeže v Plzeňském kraji začne příští rok 24. ledna na Špičáckém parkovišti. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji. Bye.

0: 17:51 a dnešní den v kraji Českého rozhlasu Plzeň je pomalu u svého konce, takže na závěr tradičně ještě pár slov k zítřku. Od čtvrtka do neděle bude bazén v Plzni na Slovanech patřit tradičnímu plaveckému mítinku Plzeňské sprinty. Až na dvě výjimky se na západě Čech představí kompletní česká špička a také řada zahraničních plavců a vy si můžete poslechnout v našem zítřejším vysílání rozhovor s organizátorem akce Lukášem Luhovým. Zatím stále marně hledá Plzeň svůj letošní vánoční strom. První výzvu město zveřejnilo na začátku září. Od té doby dostalo několik nabídek, žádná z nich ale nebyla ta pravá. Vánoční strom pro město se loni našel i díky Českému rozhlasu Plzeň. Letos se to může povést znovu. Zítra vám povíme, jak by měl strom pro metropoli kraje vypadat. No a za chvíli po zprávách dechovkové muziky a pak špalíček lidových písní. Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Lesníci dokončují terénní úpravy pro běžkaře na Čerchově. Ministr kultury přehodnotí smlouvy s velkými akcemi. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. Příjemný večer přeje Andrea Samešová. Domažlické městské lesy dokončují v těchto dnech terénní úpravy v okolí Čerchova. Jedná se o přípravu na zimně lyžařskou sezónu. Podrobnosti doplní ředitel domažlických městských lesů Josef Horst.
5: Příprava je v plném proudu. Přichystali jsme vlastně zhruba 2-kilometrovou spojovačku na Čerchov, což v loňském roce byl problém, protože musíme až nahoru prohrnovat, aby se tam dostala obsluha chaty. Takže letos jsme tam připravili běžkařskou trasu až nahoru a vlastně všechny cesty se vyřezávaly. Teď už se jenom doklízí a koncem listopadu loni napadl sníh, tak uvidíme, jak to bude letos.
4: Strojovou úpravu více než 60 kilometrů běžeckých stop v okolí Čerchova a Capartic zajišťuje správa sportovních zařízení města Domažlice ve spolupráci se Svazkem obcí Domažlicko. Stát znovu nabízí v elektronické aukci barokní zámek bez družice na Tachovsku. S prodejem v minulosti už 5krát neuspěl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za něj tentokrát požaduje nejméně 45 milionů korun. To je o 3,5 milionu korun méně než při poslední aukci začátkem letošního roku. Elektronická aukce začne 8. prosince a zájemci musí už předtím složit 4milionovou kauci. Zámek bez družice získal stát rozhodnutím soudu po člověku odsouzeném za rozsáhlou trestnou činnost. Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech anebo Pražským jarem.
6: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: U Hořovic na Berounsku vznikla v létě černá skládka z Itálie. 180 tun drceného plastového odpadu se už podařilo odklidit. Dnes to uvedli zástupci Středočeského kraje s tím, že skládka

0: postoupit do finále baráže o postup na mistrovství světa. Minulý týden podlehli soupeřkám v Pardubicích 0-2. Dnešní utkání začne ve 20 hodin a 15 minut. Šampionát uspořádá v příštím roce Brazílie. Češky ještě nikdy velký turnaj nehráli.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, postupně místy občasný déšť nebo přehánky, kráno ustávání srážek a částečné protrávání oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách mezi 9 a 6 stupni. Zítra čekejte polojasno, přechodně až oblačno. V závěru dne ubývání oblačnosti. Teploty 14 až 17, na horách do 14 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na exitu 28 Bavorině ve směru na Plzeň se střetla tři osobní auta. Na místě zasahují policisté a také hasiči. A pozor, u Plzně na kilometru 79 dálnice D5 ve směru na Prahu stojí porouchané auto a blokuje levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, ačkoliv je pro mnohé z nás těžké to přijmout, podzim už je dávno tady. Tomuto období v roce, které je nezbytným předělem mezi létem a zimou, věnujeme dnešní pořad Muziky muziky, u kterého vás vítá Věra Kestřánková. Zahájili jsme písní V říjnových lukách, ale podzim začíná už v září. To je mnohdy ale ještě krásné a teplé a vnímáme ho jako dovětek léta. Nicméně astronomický podzim začíná už v září podzimní rovnodenností a ten meteorologický se počítá už od 1. září.

podzimu nám zahrála láceranka. K podzimu patří sklizeň ovoce, dýní, brambor a jiných plodin, také pouštění draků, když je větrné počasí. V dnešní době se konají moderní dýňobraní, která lákají dospělé i děti. Tradičnější jsou ale samozřejmě vinobraní, spojená se sklizní vinné révy a dokončení práce na vinohradech. A tam se setkáme se specialitou, na kterou se opravdu můžeme těšit pouze jednou v roce, a tou je burčák. Hlavním symbolem podzimu je ovšem listí, které se barví do krásných pestrých.

Proč vlastně na podzim mění listy svou barvu? Je to ubývajícím slunečním zářením. To zajišťuje fotosyntézu, která pomáhá stromu vyrábět živiny v podobě cukru a kyslíku. Když na podzim slunce ztrácí svou sílu, zelená barva postupně mizí, aby se strom nevyčerpával a na povrch proniknou ostatní barvy, které v sobě listí má. To znamená, že listy se neobarvují, ale odzeleňují. Každá barva má svou funkci a specifika a každý druh stromu se barví do jiných odstínů v závislosti na chemickém složení svých listů. Například oranžová barva má za úkol chránit listy před sluncem. Zářivě žluté listy zase obsahují speciální chemickou sloučeninu fungující jako optický rozjasňovač, která inspirovala svým složením výrobce kancelářských zvýrazňovačů.

Píseň Už rostou v podání pražských muzikářů nám dala předzvěst toho, o čem teď bude řeč. Samozřejmě o houbách, jak by ne. Vždyť Češi jsou národem vášnivých houbařů a právě v září a říjnu vrcholí houbařská sezóna. Ta ale začíná už v červnu, i když různé druhy hub se dají sbírat po celý rok. Obecně ale platí, že září je nejoblíbenějším a nejúspěšnějším měsícem pro sběr hub. Podle mykologů houby rostou do přelomu října a listopadu. Tak kdo jste ještě nebyli, měli byste to rychle napravit. Uvidíme, jak si při sběru hub povede Andulka ve Valčíku Jiřího Pohnána a Václava Bárty.

No, Andulka toho v košíku moc nepřinesla, ale patrně z toho nebyla smutná. To nemusíte být ani vy, když nic moc nenajdete. Samotný pobyt v lese na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný. Abyste byli úspěšní při sběru, vězte, že obecně platí, že houby nejvíce rostou po teplém a vydatném dešti následovaném teplotami nad 12 stupňů Celsia. Nejvíce nálezů hlásí houbaři 5 až 12 dní po dešti.

Nevím jak vy, ale já se vždycky pozastavím nad tím, jestli houby jsou vůbec ke konzumaci zdravé. Říká se o nich, že jsou těžké do žaludku a špatně stravitelné. Ale zase taková hlíva ústřičná, z té se přeci vyrábí i prospěšné doplňky stravy. A tak jsem zapátrala, jak to s houbami vlastně je. Tak zaprvé je potřeba vědět, které jsou jedlé a které ne. U těch jedovatých už by moc nebylo o čem mluvit. Houby mají vysoký obsah vody a vlákniny, skvěle zasytí a hodí se i při redukčních dietách. Obsahují vitamíny a minerály, jako jsou draslík, zinek, selen, hořčík. Obsahují antioxidanty a beta-glukany, které pomáhají chránit buňky a podporují imunitu organismu. Houby také pomáhají snižovat hladinu cholesterolu a snižovat krevní tlak. Obsahují ale také chitin, kvůli kterému je lidský žaludek hůře tráví. Mohou tím zatížit žlučník nebo játra. Houby v sobě také mohou nashromáždit těžké kovy z půdy a tak není dobré je sbírat v blízkosti silnic.

Podzimní valčík nám právě dohrála rozhlasová Plzeňačka. Ačkoliv se může podzim zdát jako ponuré období, když vysvětne sluníčko a rozzáří krásné barvy, je radost pohledět. Vzpomínám na cesty vlakem mezi Planou u Mariánských Lázní a Českými Budějovicemi při mých studiích, když jsem vydržela se kochat těmito barvami celou cestu. Podzim láká i k posledním výletům po hradech a zámcích, ale i práce na zahradě při jejím zazimování má své kouzlo. A i když prší a jsou mlhy, můžeme to zase vnímat jako dar potřebné vláhy přírodě, která to po suchém létě potřebuje. Zkrátka, na každou věc se lze podívat i těma přívětivějšíma očima. A s tím bych se s vámi pro dnešek rozloučila. Na příští společný poslech hezkých českých písniček se těší Věra Kestřánková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, špalíček lidových písní.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Léto už je minulostí a začínající podzimní počasí a zejména zimní večery budou tou správnou dobou na listování v opravdových i virtuálních albech. Soundtrack k takovým letním vzpomínkám vám chce nabídnout i Český rozhlas. Zvu vás tedy ve špalíčku k ohlédnutí za letos bezesporu vydařenými chodskými slavnostmi. Náš přenosový vůz se zvukovým mistrem Romanem Kropáčkem a naše rozhlasové mikrofony byly přímo v centru dění. Ocitneme se tedy na pódiu u brány na náměstí Míru v Domažlicích v horkém letním večeru 15. srpna na pořadu Miroslava Šimandla a jeho hostů Výlety za lidovou písní. Ještě předtím ale studiový hudební prolog obstarají Vic Pálkovci. Příjemný poslech vám přeje Zdeněk Vejvoda.

Vicpálkovská polka Miroslava Richty předznamenala prvního písňového výletníka, prvního účinkujícího pořadu chodských slavností v Domažlicích s názvem Výlety za lidovou písní. Soubor písní a tanců Josefa Vicpálka vznikl v roce 1947 v Praze a je pojmenován po jedné z osobností našeho národního obrození, autoru ojedinělé sbírky českých lidových tanců. Soubor měl od počátku velký vliv na rozvoj jevištního zpracování lidového tance a koncertní prezentace lidové hudby. Však ho utvářely takové osobnosti jako František Bonuš, Alena Skálová, Eva Rejšková, Daniela Stavilová a v hudbě Jaroslav Krček, Zdeněk Lukáš, Miroslav Richta a mnozí další. Přenesme se už do atmosféry letošních chodských slavností. Hraje a zpívá nám živě současná sestava kapely souboru Josefa Vicpálka z Prahy.

Takto živě na pódiu u brány na náměstí Míru v Domažlicích hráli a zpívali praští Vicpálkovci. Další účinkující byli z řad domácích. Domažlická dudácká muzika se svým vedoucím, dudákem, zpěvákem, vypravěčem a hudebním skladatelem Josefem Kunešem patří už více než 30 let ke špičkovým českým dudáckým muzikám. Chocko a Českou republiku už kapela reprezentovala ve většině evropských zemí, ale také v Japonsku, Spojených státech či Austrálii. Prameny, z nichž domažlická dudácká muzika ve své tvorbě čerpá, představují rukopisné i vydané zpěvníky z Chocka z 19. a 20. století, zejména sbírka hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha. Tak už pospěšme do Domažlic, hrají a zpívají nám místní světoběžníci, moji milí přátelé z domažlické dudácké muziky. Solo má Martina Pincová a Josef Kuneš přidá jednu pěknou chodskou poudačku.

to bylo tady v jedné vsi na Dílích, tam ostával jeden strýček, už mu bylo tuzelet hodně přes 100, no a měl furt teda jako docela pěkný, dobrý, zdravý kořínek. No a tak se to dozvěděli až v Praze v televizi, že teda tady takovýhle stařeček ostává, tak sem přijela televize a že teda o něm natočí nějaký pořad. No tak tam přijeli do tého chalupky a teď ten režisér poudá, tak strýčku, kdybyste nám mohl říct takhle, co děláte přes den ráno, když stanete, co děláte a my si to teda natočíme. Jo, to já můžu říct, to já vám povím jedna, dvě, to nemusíte mít strach. Tak kamera připravená, světlo svítí, tak jedeme. No tak já ráno vstanu kolem 6, jdu do lednicí, vyndám si flašku a piju a piju. Stop, stop, stop, křičí ten režisér. Tak takhle ne, stričku, to by nešlo. Víte, ona se to bude vysílat odpoledne, možná na to budou koukat děti. To nemůžete říct přece, že takhle ráno stanete a že jako hned pijete. Nemohl byste říct něco jiného? No, můžu, co pak, jak to mám říct? Nebo byste třeba říct, že si vyndáte knížku a čtete? No, když vám to udělá radost, půjde. No tak já teda ráno vstanu kolem 6, vyndám si knížku a čtu a čtu. No, když tu knížku dočtu, tak si vyndám druhou knížku a zase čtu. No, potom někdy kolem 9 většinou chodí kamarád jako soused, on má doma taky pěkný knížky, tak je přinese sebou a teď společně čteme ty jeho knížky. No, pěkný knížky jsou to, jo. No někdy kolem poledne na návsi odvírají knihovnu, tak se s tím kamarádem sebereme a jdeme do té knihovny. Pan knihovník nám nosí knížky a my čteme a čteme. Jejej, to se nám to pěkně čte. No a potom, když už se začíná smrákat, tak pan knihovník poudá, chlapci, dneska už jste toho tuze moc přečtáli, měli byste jít domů. No tak teda jo, tak my se sebereme, jdeme domů, ale po cestě se ještě zastavíme u druhého kamaráda, protože ten má doma tiskárnu.

S domažlickou dudáckou muzikou zpívali Martina Pincová a sbor kapely. Posloucháte záznam z pořadu letošních chodských slavností v Domažlicích. V pořadu autora Miroslava Šimandla Výlety za lidovou písní nemohla chybět ani jeho vlastní kapela Plzeňský Mls, malý lidový soubor. Založil ji v roce 2009 a obklopil se mladými muzikanty a zpěváky, většinou studenty a absolventy Plzeňské konzervatoře. Velkou oporou je mu v souboru od počátku i jeho syn Miroslav Šimandl mladší. Za bezmála 20 let realizoval Plzeňský Mls stovky vystoupení doma i v zahraničí a v rozhlase natočil řadu lidových písní z Plzeňska či Žinkovska. A takhle jim to šlapalo na horkém rozpáleném pódiu chodských slavností letos 15. srpna. Hrál Plzeňský Mls, zpíval Jindřich Krstev, solo na dudy měla Aneška Štěpánová.

kapelou Plzeňský Mls, malý lidový soubor, na živé nahrávce schodských slavností v Domažlicích zpíval Jindřich Krstev, solo na dudy hrála Aneška Štěpánová. Závěr pořadu autora Miroslava Šimandla Výlety za lidovou písní z 15. srpna 2026 patřil hostům z Moravy, cymbálové muzice Zádruha z Dolních Bojanovic s mužáckým sborem Kostice Tvrdonice. Název Zádruha přijala kapela jako upomínku na první vinařské družstvo v českých zemích, které bylo založeno v roce 1905 právě v Dolních Bojanovicích. Z hesla členů tohoto družstva Druh Zádruha se zrodil název spolku i cymbálové muziky. Pochází z oblasti Podluží, rozdává radost doma i v zahraničí, nejdále asi v kanadském Torontu. Do Domažlic to tak daleko neměli a jejich vystoupení bylo publikem vřele přijato.

cymbálovou muzikou Zádruha v živém rozhlasovém snímku zpíval mužácký sbor Kostice Tvrdonice. Milí posluchači, prostřednictvím záznamu jsme si mohli připomenout přátelskou atmosféru letošních chodských slavností v Domažlicích o horkém večeru 15. srpna 2026 v pořadu Výlety za lidovou písní. Autorem byl Miroslav Šimandl, účinkovali kapela Souboru písní a tanců Josefa Vicpálka z Prahy, Domažlická dudácká muzika, Plzeňský mls a cymbálová muzika Zádruha z Dolní Bojanovic. Snad vás naše rozhlasové ohlédnutí potěšilo. Za všechny, kdo ho pro vás v Domažlicích a následně v Plzeňském rozhlase připravili, se loučí a za týden naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Klíšťata stále zůstávají aktivní, varuje Státní zdravotní ústav. V Plané na Tachovsku hledají budoucí vánoční strom na náměstí. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami až do 17 stupňů. Pěkný večer, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzeňském kraji se od ledna do září nakazilo 29 lidí klíšťovou encefalitidou a bezmála 580 pacientů lymskou boreliózou. Odborníci varují, že ani s koncem léta riziko nekončí. Klíšťata podle nich zůstávají aktivní až do pozdního podzimu. Jen loni se během září, října a listopadu nakazilo 163 lidí, čtvrtina celoročního počtu. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou nechat očkovat. Ideální čas je právě na podzim nebo v zimě. Plana na Tachovsku hledá vánoční strom pro své náměstí Svobody. Jaký by město uvítalo, popisuje starostka Martina Němečková, zvolená za Starosty a nezávislé.
2: Poptáváme samozřejmě, strom je jehličnatý, zhruba 10 metrů vysoký a důležitou podmínkou je, aby se k němu dostal nejen jeřáb, ale i takzvaný plaťák, aby ho šlo bez problému nejen uříznout, ale také naložit a odvést.
0: Papež Lev XIV. Je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu měli odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní problém od jeho nástupu do funkce loni na jaře.
3: Venku na ulici i ve vestibulu Gemelliho nemocnice v Římě čekali na příjezd papeže skupiny věřících, aby mu popřáli rychlé uzdravení. O nálezu na plicích informoval papež v neděli. Podle lékařů je jeho odstranění jednoduchý zákrok, u kterého se obvykle neobjevují žádné komplikace. Takzvaný plicní uzel je výrůstek menší než 3 cm a v 95% případů se nejedná o zhoubný nádor. Lev 14. aktivně sportuje a je nekuřák. Kvůli zákroku papež zrušil veškerý program až do příští středy. Dál ale plánuje začátkem listopadu odjet na cestu do Uruguaye, Argentiny a Peru. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
0: Výkonný výbor fotbalové asociace hodnotí první sraz české reprezentace pod španělským trenérem Santim Deniou i přes porážky ve všech zápasech vesměs kladně. Pozitivní zpětnou vazbu má také od samotných hráčů. Dnes to uvedl předseda David Trunda. Potvrdil také, že asociace by se po Ryanu Naderim mohla pokusit získat dalšího hráče z zahraničí s českými kořeny. Jeho jméno zatím neprozradil. Po listopadovém srazu národní tým zveřejnil kompletní realizační tým.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, kránu ustávání srážek, teploty 10 až 6 stupňů. Zítra polojasno, přechodně až oblačno, v závěru dne ubývání oblačnosti, teploty do 17, na horách do 14 stupňů. A bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí na dálnici D5 v tunelu Valík.

0: Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Maginzová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony, totiž ta jste sušší, to ší, anebo to ejší, takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohleto opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické perzekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serynka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodin mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, budbacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. ANO 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu,

0: postavu třeba právě ze specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujeme nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V Gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost, možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít, nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávěj jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jeho života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak k odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Eluardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měl názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla. Podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodnej. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá a řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, no, vás to naučit, byť vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hoodbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale že pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agent bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozvrhneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693, znaven marnou prací, si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.

0: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
1: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
0: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze Šardonky?
1: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, s jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemiasek Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
0: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
1: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v uvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
2: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá pít při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundární neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive, a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15, 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které se třese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější, a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Champagne, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Champagne. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním v reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolega nám dá zástěru?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty klasinky, až se podaří a takhle setřást na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou láhve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty láhve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo.
3: Jo.
2: Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masku.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů,
2: ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum, jo.
2: Jo.
3: A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, určitě, ty ztráty jsou
2: to
3: minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. Tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe. Na etiketách kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
3: budeme
2: málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling rýnský, rulanské bílé a Riesling vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně. Perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košičkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k zrání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze Starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košičkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sek byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problému vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sek.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat?
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král. Jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne. Jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potáhnou.

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já, slečno, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom, slečně, připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mím je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo Raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny spředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi. Chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgbertej?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit... Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané u ženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musí dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychl za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje celou cestu z nádraží, nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
7: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
7: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
7: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel.
7: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
7: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
7: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
7: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá.
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokoště.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
10: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, a on to ještě ten, on to ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá pojď sem a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkal, jak se to dělá? No a tak jsme si najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl Lábus. Toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb buď zdrav, Bedřich. Ano. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuliere, wunderbar, a teď mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: pravnučka byli... to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsala, já nevím co všechno. Teď všichni tuhý a já si říkám, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně týhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad bylo tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábu, se neptala, a kde dostala paní Kurvaninko nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfy ho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Rezner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměly do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. Se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohrady.
3: Tam prý taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo, seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v Sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

to ten, ať se na hocelský šíke najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucomský šíky najmout dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucomský šíky najmout dá. Jo, ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou Javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet míno, tak je to teďka i na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na Velkou Javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. No, my se pořád bereme jako normál, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne,

0: nějakým nářečím, to je jak slovenština.
1: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
0: Jo, halušky.
1: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
0: Halušky s brinzou, no.
1: S brinzou.
0: Halušky s brinzou,
1: dobře.
0: Ano.
1: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
0: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
1: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
0: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na moravské Slovácku.
1: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
0: A dohromady nic, opravdu ne.
1: Dobře, a máte rád Tatry?
0: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
1: To úplně souhlasím. Tak o tom děkuji za milé povídání i za váš pohled
0: Prosím.
1: Na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc. Pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
0: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku?

0: jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od koho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takovej nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Leoši, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já si, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem dodneska jsem z toho teda opravdu špatná. Poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu. Snažím se prostě být citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana sledu... Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám. Jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili v Ubatí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkám, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně. Ve Zlíně. Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat. To už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, tak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: No. Tak, no tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase, na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená. No. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost. No.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jaruško, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom
0: to není úplně tématem, ale pokračujte.
1: No, jako když jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. To je to
0: Josefe.
1: Prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se řekali, vždycky někdo to svolal. No, mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. No a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom Československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby. Hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci. Třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát koncem v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky. Bylo toho, cítit z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou. Se máte moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko, tak. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko. Oni přehadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne. Přeladili a mluvili slovensky. No a do dneška toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Na Velikonoce polívá vodavko. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak, už to je dávno. Už to je dávno, je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky, dřív bevávali ještě ty pořady slovensky, filmy bevávali všecko jedno s druhým, ale už
0: ano,
1: naše děti neví, o co je to
0: ťava. Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam my jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama se navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďkom, už jsem skoro v důchodě a už nějak, už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bolo, to bolo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi, nebo Slováci, někteří říkají Čechůry, v životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Je z nich cítit, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře. No, tak vám přeju.
1: Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatně ještě, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linku Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Mm-hmm. Já pocházím z západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůně a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo. Ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no, já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do Krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku a se mnou tam byla. V té Podhajské jsme byli, ne, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádný mlze, nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, odtamtud se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo stejně jako to okolí a Tatry, no tak...
1: No Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: Srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte,

0: tak si zaplatíme hned ty bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo.
1: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
0: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hnedky ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuju vám.
1: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900 a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme ze Slovenskem jako bumbálka, co je, že, tak to je jsme aj na nákupy třeba do Makova jsme jezdívávali a na to na Turzovku, že, na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal, tak se Slovákama u firmy, tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to.
0: A víte co, zkusíme dát Pepíno tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory. Nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky. Uh-huh. Na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Čirjevička.
1: No, to jsou
0: my také. My máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad
0: a zkuste
1: někdo,
0: nám
1: no.
0: přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, ano. Děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání no, oplatí.
1: Ať se drží. Na ten, jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakúsili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tady je to docela sranda, takže chtěl jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia po kope, to si myslím osobně, pretože fakt máme spolu ako docela blízko k sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takový, takové, neviem, máme strašne blízko k sebe, takže ako neviem si predstaviť s Rakúskom nejaký taký spojenie alebo s Polskom v žiadnom prípade. Naviac sme boli spoločný štát, takže tam to strašne robí moc. A hlavne 90% slovíček máme stejne. Vy ste tam hovorili o nejakom púci.
0: No.
1: A to je, no, to je žubrienka.
0: Žubrienka. Áno.
1: A drevokocúr, neexistuje. To je sranda zo Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máme veverku a máme veveričku. Takže,
0: dobře.
1: Tak, no. Ale ináč je to sranda, pretože keď chodeval som na koncerty, tak... aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to, a ano. My máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný, takže ako docela zaujímavé.
0: Tak to řekněte.
1: Je, asi ne, prší, prší, len sa leje, kam, ježišinky, no to si nespomeniem.
0: Tak třeba já zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což 90% jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale dětka mali problém s tím... hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je slovenstvo. Češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám to je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím, docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někde tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte mi...
1: No, já teď přeruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave. A ta sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je asi tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Ja vyhrajem furt, takže mne to je jedno, či vyhrajú Češi alebo Slováci. Ja to mám, tam hovorím iba to, že kto hraje lepšie, ten má vyhrať. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elan, poslouchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle té, proto jsme se aj vzali nakonec vďaka Elánu. Takže,
0: jak to myslíte?
1: No, na koncertě jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavě, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, což je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka. Takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopit s ženou.
0: Počkejte, počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte?
1: Ne, to je
0: jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku. Tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že nebyl na svatbě tuto na Morave u Prostějova. Takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali s ženou dokopy. Aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo drželi pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov a jo, 32 rokov a to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: tak v podstatě počíváme všetko, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem nějak... to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, naschledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, máš příjemný hlas. A chtěl bych vám vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání tam telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi známy dvou nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch vojáků na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme si pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. No a jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, a aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte se... bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... Teda... No, bolí mě teda teďkom tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle,
4: já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Nemříte vzduch teda. Ne.
5: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: no,
2: tady
3: dobře, vedle. Nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte, takže... Vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak, jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
6: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
6: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy. No, když dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: Prodany
6: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
6: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že...

0: No, no taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
1: Ano.
0: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
2: Nechte ho, ať mluví.
0: Ten mluví jak papiňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
2: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, když je to v něm, no...
0: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři deka dole. No, ty to je na zemi.
2: No, si to seberte. No, babu.
0: No prosím, prosím, to bych se vyprosil. No prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses?
1: No, já jsem se vyučil.
0: Ano?
1: Ale pak se zjistilo...
0: Ano?
1: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
0: Ano?
1: A teď jsem tam dodnes.
2: No. No, už je to z něj venku.
0: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pohory. Z celého těla z toho mě šlo ven. Yeah. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
2: No, to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
0: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
3: Epopej, co to je epopej?
2: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
0: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
4: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
0: Ano.
4: Jako pěkný vztah, jo.
0: Ano.
4: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
0: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
2: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
0: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
2: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
0: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím stůl.
2: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
0: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, tady je to...
2: No jo, ukažte.
0: Ukažte to.
2: Je tadyhle taky.
0: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
4: Měla jsem
0: vztah. A chlapec byl prýma?
4: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
0: Ano.
4: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i tak.
0: Ano.
4: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak a... Prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
0: No a co jsi dělala?
4: Jsem si to nechala vzít.
0: A teď jsi sama?
4: Ne, teď jsem zase v tom.
0: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Klužhořová?
5: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat?
2: A s kým?
5: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu. Teda. A nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
2: Koukám, že mám oči, ne?
5: No.
0: No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům, co říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tady?
2: Jaká znělka?
0: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
2: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
0: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
2: Jo takhle.
0: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
2: Jako já, jo.
0: No.
2: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový...

0: Prosím vás, sorry, no, to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
1: Páťa.
0: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
2: jsem mrtvá.
0: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
2: Ale ne,
0: když tak jsem se... já šel to pod tím skobranou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
2: To ne, tak se něco takového jako metal.
0: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastověckou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, si jejte řada na mě. Dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba? Prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká, z patra.
1: Vy jste neskončil ve sklepě.
0: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
1: No, je to lepší, jak hladit včelu.
0: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte fuchu na ušnici.
3: No. A tady mám řetěz.
0: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
3: A tady? No. Boty s kováním.
0: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit i s režimy, dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
2: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
1: No tak to,
0: já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
1: To snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
0: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je, celý to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
1: Já jsem si dal monterky.
0: A abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhody, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlasti, prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlasti jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschledanou. Takže naši besedníci, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Naschledanou.
1: Ahoj. Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta tak říkajíc vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studii na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste ano. Proto nic neudělal, abyste byl strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta si pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, Jezus Maria, tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to? A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavé. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovatel? Pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Zajímavý, při... nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, bohle, Hrabal tak...
8: A Jirka se ptal, že mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako, když si vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to takoje. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to takoje. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

Hrajte, blbci, písničku samou, samou dlouhý, zpívá na ráda, zpívá řád a

0: mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někde už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy. Přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením. A sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vašnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básnici? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřel pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiž jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k nim nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr.
A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.